jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

0: Ahoj rockeři, ahoj rockerky, ahoj všichni fanoušci muziky, fanoušci léta, fanoušci metalu. Já jsem David Zbavitel, no a vítám vás u startu dalšího dílu Backstage. Budeme se bavit o jednom z vrcholů letní festivalové sezony a tím už je hodně let Ostrava v plamenech. A proto je tady se mnou Patrik Kohout, promotér festivalu. Zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, taky zdravím. 12. ročník, a to je jedno z těch čísel, co si pamatuju. No,
0: dobře, 12. ročník Ostravy v plamenech je před námi. Já ovšem nejdřív zkusím takovou, řekněme, otázku na tělo. Kam se vyvinula Ostrava v plamenech za těch 12 roků, z tvého pohledu?
1: To je, Davide, dobrá otázka. Já jsem o tom nedávno přemýšlel, protože když vidíme jiné festivaly, které třeba jsou více než jednodenní, protože my jsme až na pár výjimek vždycky byli a asi zůstaneme jednodenním festivalem, tak v podstatě kam my se můžeme vyvíjet v tom prostoru? My můžeme jedině zlepšovat hudební program, protože já jsem vždycky chtěl mít tenhle ten festival ze 100% o hudbě. Já vím, že člověk, když je na festivalu nebo na akcích festivalového typu, tak se potřebuje zabavit i jinak, ale když si na festivalu, který trvá od 12.00 do 2 ráno, tak tu hudbu zvládneš a nemusíš dělat nic moc jiného. My jsme občas zkoušeli věci jako tajský box a podobně, což je fajn, je to skvělý, nevylučuju, že se k tomu někdy vrátíme, ale v tuhleto chvíli se chceme věnovat 100% jenom muzice, rockové a metalové.
0: Tak to je důvod, proč to je v podstatě jednodenní a řekněme jenom v tom místě, protože už třeba, jak ty říkáš, vyvíjet dolní oblast Vítkovic je v podstatě strašně veliký areál, tak jestli třeba i tam a to vést, zatím ne.
1: Já nemám tu ambici, nemám, protože občas se samozřejmě vyskytne situace, kdy jsme před rozhodnutím, jestli vzít tu či jinou kapelu, a často to jsou kapely, které by se do toho našeho cca 7000ového prostoru prostě nevešly, respektive kapela by se vešla, ale ti fanoušci by se tam nevešli, taky jsme přemýšleli, jestli jít na větší plochu, a vždycky jsem si řekl ne. Ne, já bych ten festival chtěl skutečně zachovat v takové pohodové, domácké, rodinné atmosféře. Nemám ambici dělat monster, velký festival. Chci tohleto zachovat, mám to rád a to je ten důvod.
0: Dobře, Ostrava v plamenech je v podstatě od svého prvopočátku, řekněme, z 99% každý rok ryze zahraniční. Jsou tam velmi světlé výjimky. Proč? Protože to má ten svůj styl takto nastavený?
1: No, při několika prvních ročnících jsme měli české kapely taky, tam to bylo dejme tomu 40-60 ve prospěch zahraničních kapel, ale postupem času, když vznikly další a další festivaly a jiné akce festivalového typu, kde vlastně člověk až na drobné výjimky vidí pořád vlastně to samé dokola, tak mně to nedává smysl. Jo, mně dává smysl vozit kapely, které v Ostravě, konkrétně v Ostravě a v Moravskoslezském kraji, ještě nehráli. Nebo alespoň z velké většiny. Jo, tohle se týká vlastně opakování kapel na festivalu. Samozřejmě stalo se nám taky, že jsme měli kapelu, která u nás hrála několikrát, například Freedom Call, pokud si pamatuju. Ale ten důvod byl jednoduchý, protože vy, fanoušci, se nám psali, my chceme Freedom Call, to je kapela, kterou zbožňujeme a potřebujeme je vidět a tak, a s chlapci se dá vždycky velmi dobře rozumně domluvit, tak jsme opakovali, ale pokud jde o headlinery, tak si nevybavuju, že bychom opakovali kapely, to neděláme. To je jedna z výhod toho, když máš jednodenní festival a vlastně nemusíš ty kapely opakovat.
0: OK, dobře. Důležitá věc. Termín 1.8.2026. Místo?
1: Místo je vždycky stejné.
0: Ano.
1: To znamená v Dolních Vítkovicích v Ostravě pod Vysokou pecí, ano. A hned vedle na přilehlé louce, která, když pambu dá a počasí dovolí, tak vždycky se z toho stane taková pikniková zóna. My jsme za to strašně rádi. Já z toho mám vždycky velkou radost, když už tam festival běží a vidím, že lidi mají na zemi rozprostřené deky nebo velké osušky a podobně, a tak si tam jako vegetují a poslouchají tu muziku, potkávají kamarády, které třeba celý rok neviděli a tak. Z toho já mám vždycky největší radost.

0: Pojďme k tomu podstatnému, což znamená ten line-up. Tak jak jsi to říkal, rád vozíš do Ostravy kapely, které lidi až tak neznají ve většině případů toho line-upu. Myslím si, že to bude i ten letošek, protože jak se dívám, tak line-up začíná v pravé poledne, tím pádem. Dovnitř se dostanu hoďku předem?
1: Ano, ano, otevíráme vždycky hodinu předem v 11.00 a je to tak napůl, Davide, vlastně my se snažíme, aby řekněme 30% programu bylo složeno z kapel, které u nás často ani vlastně v rámci České republiky ještě u nás nikdy nehráli. A ty kapely jsou velmi zajímavé, nejsou ještě světově proslulé a nám přijdou natolik zajímavé, že by je měli fanoušci vidět. Často se stane, že kapela, kterou dovezeme, tak se z nich pak stane taková, řekněme třeba až globální hvězda, nebo alespoň středoevropská hvězda. Třeba jedna italská kapela, na název si vzpomenu za chvilku, taky u nás hráli jako úplně neznámá kapela. Nebo vzpomenu si na Orphanland, izraelská kapela. Oni u nás hráli, už byli trošku známí, pravda, v České republice, ale zase na první dobrou, kdyby zastavil fanouška na ulici a řekl by, znáš Orphanland, tak by řekl, nevím úplně, kam to zařadit. Teď už je situace jiná. Nebo další taková kapela je Mirat. Třeba ti u nás hráli taky, kapela z Tuniska, jo, takže my se snažíme i objevovat, nejenom vozit kapely, které poznáte na první dobrou.
0: Probereme si některé ty kapely, přiznám se, že ačkoliv spousta lidí o mě mluví, že jsem mistr Google a vím všechno, tak některé ty jména mi neříkají vůbec nic. Hned ta první, která začne v pravé poledne, budu to říkat foneticky, Niam, jak se to vyslovuje správně?
1: To je dobrá otázka, já bych to vyslovoval asi úplně stejně jako ty, Davide.
0: Co to je za kapelu?
1: Dejte si je do YouTube, poslechněte, protože myslím si, že slova jsou zbytečná. U muziky v každém případě, pokud nepopisujeme nějaké symfonické básně a podobně, takže je lepší si tu kapelu pustit. Nemusíte ani vlastně nějak jako hledat složitě, stačí na webovku ostravavplamenech.cz, tam v sekci kapely najdete úplně všechny.
0: Pak tady mám napsáno, že druhá jde v jednu hodinu Evolucia, což podle názvu mi tak evokuje někde Polsko, Slovinsko a podobně. Trefil jsem to?
1: Ano, ano, trefil si Balkán.
0: Ano.
1: Je to taky velmi, velmi zajímavý. Jsem zvědavý, jestli budou zpívat i něco ve svém rodném jazyce.
0: To může být docela zajímavé, kdyby
1: a proč
0: k tomu
1: došlo.
0: Jo, jo, jo. Morfium, co jsou zač?
1: Já, protože jsem připraven a mám taháky, tak vám řeknu, že Morfium je kapela ze Španělska. A když je někdo ze Španělska, tak to je prostě nářez. Horká krev, slunce, kastaněty, možná, proč ne? Tak já myslím, že hudba a ani rocková, ani metalová podle mě by neměla mít žádné hranice. Jo, já si vzpomínám, když v 80. letech, když jsme drtili prostě všechny ty kapely typu Possessed, Exodus a tak dále, a pak jsme zaslachli kapelu, co používá klávesy, tak to bylo pro nás skoro sprosté slovo, že metalová kapela používá klávesy a dneska je to naprosto běžný doplněk i v rámci black metalu a podobně. Jinak Evolucia, ještě bych se vrátil, ti jsou ze Srbska.
0: Ze Srbska.
1: Ano, ano.
0: Ano, ano. Dobře, pak další kapelou... Jsem mi vypnul telefon.
1: Mushroom Head.
0: No a ještě předtím Daliada.
1: Daliada, tak to jsou Maďaři.
0: To jsou Maďaři
1: a to není úplná novinka v rámci Česka, protože tato kapela, co vím, tak hrála určitě na Masters of Rock. Hrála možná na Rockcastlu, nejsem si úplně jistý, ale prostě znáte z českých festivalů. Jsou to Maďaři a je to folk metal. My jsme se letos trošku víc zaměřili na folk metalovou hudbu, protože ještě tady máme finské Korpiklány, těm se dostaneme potom, takže ano, Maďaři. Zdravím, Jono Podkyvánok.
0: To bylo co maďarské?
1: To bylo dobrý den.
0: Výborně, ano. Dobře. A Mushroom Head, pojďme tady na kapelu, která je už známější v těchto českých luzích a hájích.
1: Ano, Mushroom Head, to jsou Američani. Aha. Dále je kapela, která je ze Švédska, na kterou já se teda fakt strašně těším, protože bude to zase něco trošku jiného. On to vlastně ani není metal z mého pohledu. A ta kapela je zajímavá tím, že ji tvoří muzikanti z různých kapel, docela jako i tvrdých. Jo, ta kapela se jmenuje The Night Flight Orchestra, pokud jsem to neřekl. A tenhle
0: projekt, říkejme tomu, je hodně úspěšný.
1: Hodně úspěšný. Je to zajímavé. Mně to přijde skoro až jako taková rocková, možná až kabaretní hudba. Ano, něco podobného. S tím, že v kapele zpívá zpěvák z kapely, schválně si budeš vědět, Soilwork.
0: Soilwork.
1: Na basu tam hraje Shirley DeAngelo, kterého známe třeba z Arch Enemy, kde hraje na basu taky. Hrál v Mercyful Fate a v dalších jiných kapelách. Je to takový velký chlap, dlouhé vlasy.

0: Myslím, že ve Švédsku zůstaneme s další kapelou, což jsou Bloodbound.
1: Ano.
0: Jo. Ti jsou celkem pravidelní návštěvníci nejrůznějších koncertů a festivalů.
1: Je to pravda. V Ostravě poprvé. Stejně tak poprvé. Jako The Night Flight Orchestra taky poprvé. Mm-hmm. Mushroom Head taky. Vlastně koukám... Ano, všechny kapely budou v Ostravě poprvé. Mm-hmm. Úplně všechny.
0: OK, Arvojce Airlineru. Takže, jedna klasika, což znamená... Korpiklány.
1: Ano, Korpiklány, finská kapela, která je u nás už jako doma, taky byly xkrát a jsou často hosty festivalu Masters of Rock, kde hrávají dohromady i s valašskou, chtěl jsem říct českou, abych je neurazil, s valašskou klasikou Fleret. Mají s nimi dokonce společné písně. Vždycky je to hrozný odvaz. Já to mám rád, tyhle ty fúze.
0: No a headlinerem není nikdo jiný než Max Cavalera, který ovšem těch aktivit má strašnou spoustu.
1: Je to pravda, je to pravda.
0: Na Ostravě to bude jak?
1: Na Ostravě to budou Soulfly, to jeho vlastně hlavní kapela, si troufám říct, kdy vlastně, když opustil Sepulturu, tehdy v 90. letech, pokud se nemýlím.
0: Možná souvisí i tady toto, když tu takhle sedíme, když mluvíš o Sepultuře, tady tenhle zbytky amfiteátru.
1: No je to pravda, protože já když jsem to viděl, jak jsem říkal, to mi tak trochu jako evokuje klip, ke skladbě Territory, kterou udělali tehdy ještě se Sepulturou. No. Natáčelo se to v Izraeli a říkal jsem, kdyby tady bylo trošku víc vyprahlo, tak tady to tak jako vypadá skoro až jako blízkovýchodně.
0: No, to je pravda.
1: I když jsme v Opavě v tuhle chvíli.
0: Tak, přesně. Hele, Soulfly nebo Max Cavalera jezdí velmi často hrát do České republiky.
1: Ano.
0: Jak on to má třeba, protože ti lidi chtějí slyšet furt ty samé songy, anebo si to třeba musí překopat?
1: Určitě. Každé turné je jiné, samozřejmě gro tam je vždycky stejné, Prophecy, Jump the Fuck Up a tak dále, tyhle ty věci známe, pak skladby od Sepultury, jo, to je jasný, no uvidíme, které zahraje a jezdí sem často, to je pravda, ale jezdí sem často proto, protože lidi chtějí a na Maxe Cavaleru je vždycky vyprodáno. Když pořádáme koncert kdekoliv, vlastně, tak vždycky je dopředu vyprodáno v rekordním čase, protože Max prostě to je jedna z takových těch jako globálních hvězd metalové scény, kterou znají všichni, i třeba lidi, kteří metal moc jako neposlouchají, jo. Já bych to nechtěl přehnat, jo, ale
0: u něho to tak je.
1: Je to tak, je to taková hvězda, že jo, když ho potkáte na ulici, tak ho okamžitě poznáte.
0: Závěrečná část toho hudebního line-upu na první pohled vypadá tak, že v jednu ráno jako máme vypadnout, protože je tam napsáno exit, ale to není úplně tak pravda. Co je to za poslední kapela?
1: Ne, není to pravda, samozřejmě. Poslední kapela je exit, to si řekl správně, je to kapela ze Švýcarska. Je to taky jedna z kapel, které ještě nejsou příliš známé, ale já věřím, že brzy budou, protože na to mají. A zase odkážu

0: nabídky od kapel, já si vždycky poctivě poslechnu. Občas se stane, že si nějakou vybereme. Mm-hmm. Už jsem si vzpomněl na tu kapelu.
1: Z té Itálie.
0: Windrose. Windrose, ti už sem jezdí a vyprodávají větší kluby, mm-hmm. což je paráda. A právě, ano, teď si uhodil hřebíček na hlavičku, jak se říká. Taky, přišli mi Windrose, říkal jsem, ten název je takový trošku jako kliše, jsem zvědavý, ale poslechnu si to, vždycky si kapelu poslechnu. A zaujalo mě to, okamžitě jsme se domluvili. Mm-hmm. Jo, takže takhle vybíráme kapely a vlastně od loňského ročníku už mám parťáka na výběr kapel a to je chlapík, kterého nemusím asi představovat, jmenuje se Jirka Daron.
1: Jasně.

0: Co je takové pojítko nebo to gro toho, jak ty vybereš, že to poslech té muziky, nebo to, že tady jedou, nebo co tam funguje?
1: No, tak samozřejmě nejjednodušší je získat kapelu, když je takzvaně na turné, jo? Ale v našem případě se to až tak často nedaří, protože většina kapel jezdí turné, nebo velká většina kapel jezdí turné v červnu a v červenci. My jsme už vlastně skoro v srpnu, nebo vlastně už v srpnu, když někdy to vyjde na konec července, ale

0: to není podstatné. A ty kapely už vlastně mají po turné, po festivalech, to znamená většinou ty kapely mají extra výjezd. Jo, samozřejmě nebavíme se o transkontinentálních kapelách, jo, amerických a tak dále, to je jasný, jako určitě sem nepoletí kapela jenom na jeden kšeft, jak se říká. Pokud bychom byli vaken, tak samozřejmě je to něco jiného, ale většinou ty kapely skutečně prostě k nám letí vyloženě jenom prostě, aby zahrali u nás.
1: Jak reagují, nebo dáváš jim informaci o tom, kde budou hrát, tím narážím na to prostředí, které je velmi specifické.
0: My vždycky, když dáváme nabídky kapelám, tak v takovém tom prostě prvotním e-mailovém kontaktu, tak vždycky to prostředí popisujeme, posíláme samozřejmě fotografie, link na nějaká videa z festivalu, aby o tom měli představu a tak dále, protože festivalů je po světě hodně, kapely si samozřejmě vybírají, nemohou hrát úplně všude, no a my je pochopitelně...
1: Myslím si, že každý musí odpovědět wow.
0: No, stává se to, já si vzpomínám si, že když byla první Ostrava v plamenech, tak dorazili, tam byli headlinerem Wasp, Blackie Lawless a spol. Tak vzpomínám si, že když dorazili, tak ti z toho byli úplně pav. A vím, že ten Blackie chodil po Dolních Vítkovicích a všecko si fotografoval a pořád za náma chodil a říkal, jak je to úžasný, že to v životě neviděl. Ještě tady tohle. A,
1: to je pravda.
0: A je to, když ty kapely mají dostatek času, tak se tyhle ty věci dějou. My se snažíme jim vymyslet nějaký program.
1: Uděláme malé zhrnutí, takže já zase začnu datumem. 1.8.2026.
0: Ano, Ostrava v plamenech, Dolní oblast Vítkovice, začínáme ve 12.00, mezi headlinery patří The Night Flight Orchestra, potom
1: Soulfly
0: samozřejmě, ano, a spousta dalších klapek, Korpy Klány.
1: Přesně. Takže přátelé, společně s Patrikem Kohoutem vás srdečně zveme 1.8. do Dolní oblasti Vítkovic na 12. ročník Ostravy v plamenech. Patriku, děkuji moc krát, vidíme se v Ostravě na Ostravě v plamenech. Měj se krásně. A vy taky. Mějte se fajn.
0: Děkuji.
1: Vidíme se v Dolní oblasti.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Z Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sýrů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90 či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod Magnesia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky Vipků. Více na mojehruska.cz.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Tohle byl jeden kousek z roku 1997 v podání Misfits Dig Up Her Bones. A vlastně v té době takový návrat celé kapely, a to po dlouhých 12 letech a nějakých těch soudních tahanicích. No, i tato chvíle je vlastně ve znamení návratu, a to konkrétně Ostrého budíčku, jsem opět zde. Úterý 28. červenec, to dnešní datum, rok 2026, a já vám přeji krásné, pohodové a věřím tomu ničím vážným nerušené ráno. Co nás čeká? Spousta věcí, ale po 6. hodině, kdybych se měl zaměřit na muziku, tak vězte, že to budou Def Leppard. Dáme si taky Pearl Jam.

0: Než to všechno odstartujeme, předám slovo Martinovi Fábíkovi, který pro vás přichystal první ranní zprávy. Koukneme na dopravu a já vám ještě jednou přeji krásné ráno.
1: Aktuálně si dávejte pozor v Bystřici u Frýdku Místku. Probíhají tady práce údržby a most je uzavřen. Dále buďte opatrní v Brně v ulici Mendlovo náměstí. Prasklo zde potrubí, hrozí omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré ráno, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se zjednoduší převod aut. Vláda schválila změnu, která má řidičům zjednodušit přepis vozidel. Nově by lidé mohli převod vyřídit přes internet a některé doklady nebo registrační značky nechat doručit do výdejních boxů. Změna má ušetřit čas a omezit návštěvy úřadů. Řidiči by si také mohli při koupi nového auta ponechat svou registrační značku.
2: Morava aktuálně.
1: Bělský les má novou atrakci pro nejmenší. Ostrava tam otevřela další dětské hřiště. Více nám řekla tisková mluvčí Gabriela Pokorná.
4: Území bylo kompletně proměněno v rekordně krátkém čase. Oproti původnímu předpokladu s dvouměsíčním předstihem lidé tak budou moci revitalizované hřiště využívat již v této sezóně. Nový mobiliář ke hře ocení malé i větší děti. Fitness prvky přivítají též dospělí. Přibyly lavičky i další pro návštěvníky potřebné prvky.
1: U Olomouce vznikne nové zdravotní centrum. V Lutíně začnou stavět nové zázemí pro lékaře a pacienty. V budově budou ordinace praktických lékařů, dentální hygiena a lékárna. Nové centrum bude sloužit nejen obyvatelům Lutína, ale také lidem z okolních obcí, kteří sem za zdravotní péči pravidelně dojíždějí. Opava zvládla slezské derby. V úvodním kole druhé ligy porazila doma Karvinou 2-0. Hosté navíc dohrávali zápas v oslabení po vyloučení kapitána Jiřího Flejšmana. O výhru Opavy se góly postarali Martin Lacík a Michal Čejka. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
5: Vstávat a cvičit. Ale proč?
6: Protože je ráno.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Čau, tady Ondra z kapely Gatecrasher. Přejeme rádiu Čas rok všechno nejlepší k jeho 15. narozeninám a zůstaňte takhle skvělí minimálně dalších 15 let. Vidíme se na festivalech.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Ještě jednou přeji pohodové ráno, tohle byly Suicidal Tendencies, 6 hodin a 11 minut, aktuální čas, pojďme se podívat na dnešní kalendář, to několikrát zazní. 28. červenec, koukám, že slaví všichni Viktorové, což se dá jednoduše odvodit, co by tak asi mohlo znamenat, samozřejmě vítězný nebo vítěz. A je to jméno, které, co se týče u nás v České republice, tak v posledních letech celkem stoupá v žebříčku, aktuálně tady máme Viktorů nějak kolem 12 tisíc a my přejeme všechno nejlepší všem Vikim, Viktorkům, Víťům, Vítek, takhle nějak všude se dá skloňovat jméno Viktor. Z těch známých jmen samozřejmě napadá herec Viktor Price, ale ještě jedno filmové jméno, vlastně Viktor Hujer, velké známá postavička, ctižádostivá. No, k tomu se možná někdy ještě dostaneme. Když jsme u těch jmen tak, a u toho přání, tak se samozřejmě můžeme i zamyslet, co nás čeká, a to nejenom všechny Viktory, ale nás ostatní. I dnes si cestu do studia našel Milan Gelnár, který vypracoval horoskop, a proto mu můžeme předat slovo, protože mě osobně zajímá, jestli se na to úterý mám těšit, anebo ho radši někde prospat. Tak co, Milane?
1: Úterý bude dnem s převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi konfliktními problémovými. Vařit by se mělo ve věcech globálních a podstatných. Komplikace však budou v malichernostech, milaneckých a partnerských vztazích. Inklinovat budeme k boju mezi mužskou a ženskou energií. Doporučena je tak vzájemná vstřícnost a tolerance. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou velmi tvořiví a hraví. Váhám se bude dařit v uměleckých aktivitách a vodnáři se mohou těšit na skvělé nápady. Ryby si budou užívat s přáteli. Raci mohou bojovat se svými emocemi a štíři budou pokoušeni na poli erotiky. Střelci by měli být úspěšní v kolektivních aktivitách. Berani se mohou častěji setkávat s porušováním zákonů, alby budou na sebe přitahovat pozornost okolí. Kozorozy mohou bojovat s neochotou ostatních. Býkům se bude dařit užívat si smyslového života a pany mohou potrápit názorové rozevře s blízkými. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Uplynulé minuty patřily kapele Def Leppard a ty následující budou pro změnu patřit Rammstein. Skupina, kde je budoucnost, aktuálně jeden takový velký otazník a v rámci spekulací všechno momentálně probíhá. Ono, Till Lindemann, ten se pilně věnuje své solovce poslední dobou a na podzim se také dočkáme mimochodem záznamu živáku z polského Krakova. Mělo by to být 25. září. Ale zbytek kapely, tak ten si aktuálně užívá někde klid, nejsou moc vidět, tak uvidíme. No takhle, nedávno se spekulovalo o tom, že by se v příštím roce měli pánové vrátit a napomohli těm spekulacím věci a vzkazy o tom, že si nabírají noví lidé na stavbu pódia, na doprovodný tým a tak nějak podobně. Nové spekulace pro změnu hovoří o festivalové sezóně pro rok 2028. Nic z toho zatím teda není potvrzeno, ale ani vyvráceno. Já si osobně myslím, že pánové ještě poslední slovo neřekli. Album teda asi možná třeba už nevyjde, ale koncerty podle mě budou, protože minimálně, kdyby měla proběhnout nějaká rozlučková šňůr, tak to si myslím, že nastane. No nic, do té doby si musíme vystačit samozřejmě jinak.
1: Eine Keinen unterspringen, kann dies brennen, kann dies blenden, wie viel zu unter Nacht.
0: Aha. Dobře, tak si radši dáme originál.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock.

0: Pět minutek po půl sedmé nám dohráli Pearl Jam na rádiu Čas Rock. Posloucháte Ostrý budíček. V některých databázích, když se tak koukám, tak dnes můžete najít, že máme Mezinárodní den fotbalu. Pořád jako neoblíbenější sport na světě, co si budeme povídat, ačkoliv se to možná některým nelíbí, ačkoliv můžeme nadávat, že je to většinou banda simulantů, pořád fotbal táhne nejvíc. A nedávné mistrovství světa také bouralo statistiky, protože bylo nejrozsáhlejší, co se týče, jako kde všude to bylo. Poprvé hrálo 48 týmů, takže jsme viděli 104 utkání, samozřejmě otázka, jestli je to dobře, ale my tohle nerozhodneme. Každopádně fotbal je super, ale pánové, upřímně, pustit si ho někdy doma, to není jenom tak, že? Protože ono to samozřejmě provází řada divných řečí, nepochopení, obracených očích v sloup a já nevím, co všechno.
1: To tě říkám, jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
0: No ale je to samozřejmě někdy těžké, víme to všichni. Každopádně pojďme se o tom pobavit klidně dneska, když to tedy máme tady v některých těch, na některých těch databázích, jak říkám, jaký je váš nejoblíbenější tým? A může to být mezinárodní, může to být samozřejmě klubový, český, zahraniční, to nechám na vás. Přijďte nějaké tipy, bude na to času dost si o tom popovídat, a nebo když máme ten den fotbalu, tak si můžeme klidně zatrénovat, co?
2: Kluci, mládenci moji, jak to, že nejste převlečený? Dneska jsem chtěl začít s balonkem, no to jste se připravili. Tak, šup, šup, převlíka do šatny. Máte to za 500, ty si to v klidu dokus, ty to máš za 1000.

0: Novinka týdne.
1: Na každém konci je krásné, že něco nového začíná. A nová kapitola čeká i Kiss and Dynamite. Hannes se loučí. A krásně. Nové album vyskočí do světa 18. září a tady je první ochutnávka. Nejde o tryznu, je to oslava muziky, další kapitoly, přátelství a života, který dokáže být pořádný rock'n'roll, ale má se žít a ne přežívat. Díky Hannesi. Kiss and Dynamite, Glory Days.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: quiz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

První hodinka naší společné seance jménem Ostrý budíček je úspěšně za námi. Stihli jsme toho poměrně dost, ale nebojte se, ještě více toho stihneme v těch následujících třech hodinkách. Co se týče konkrétního času po sedmé, tak dáme řeč o ministry. Co nového jsme se dozvěděli z tábora, jestli to fanoušky potěší či nikoliv. A taky bych tady měl jeden originální návod na výrobu elektrické kytary, který svého času právě 28. července způsobil takový trošičku skandál a napáchal mnoho škod, ale podle všeho to funguje. Co to bude, tak to si vydržte nebo počkejte si, protože se to dozvíte také po 7. hodině, kdy nám mimochodem budou hrát Ordenogan. Dáme si taky muziku v podání kapely Kalt.

0: To je malá hudební nabídka, která nás čeká, která nás nemine. Čekají nás také zprávy od Martina Fabíka, takže já mu mile rád předám slova. Vám přeji krásný poslech.
1: Toto je...
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumím.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Aktuálně si dávejte pozor na Olomoucku mezi oblastí Horní Heřmanice Štíty. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Srazily se dva osobní automobily. Stále buďte opatrní v Brně v ulici Mendlovo náměstí. Prasklo zde potrubí, hrozí omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
7: Radio Čas Rok. Zprávy.
5: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku se šíří nový podvod. Policie varuje před falešnými SMS zprávami, které se tváří jako výzva k zaplacení pokuty za parkování. Odkaz ve zprávě vede na podvodné stránky, kde lidé vyplní údaje z platební karty a mohou přijít o peníze. Policisté proto doporučují na podobné odkazy neklikat a každou výzvu k platbě si raději ověřit u oficiálních institucí.
6: Morava aktuálně.
5: V Ostravě začne v srpnu velká oprava důležité Rudné ulice. Auta projedou v obou směrech, ale řidiči musí počítat s kolonami a uzavřenými sjezdy. Investice za 155 milionů korun tak přinese úplné uzavření sjezdu a nájezdu na pěti velkých křižovatkách. Více nám řekl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
8: 1. srpna začínáme opravovat asfalt na Rudné ulici v Ostravě. Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve dvou až tří směnném provozu. Celkem vyfrézujeme a položíme zhruba 47 000 tun materiálu.
5: V Brně bourají bývalou Melodku. V Králově poli začala demolice budovy, kde dříve sídlil známý hudební klub Melodka. Na jejím místě vyroste nový dům s hotelem, kancelářemi, obchody a parkováním. Stavba by měla začít ještě letos a hotová má být v roce 2028. Artist Brno při premiéře nebodoval. Nováček nejvyšší soutěže v úvodním kole podlehl doma Mladé Boleslavi 2-4. Brňané se soupeřem drželi krok, ale doplatili na chyby v obraně. Hosté si tak z Brna odvezli všechny tři body. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Dobré ráno.
0: Martine, díky, pojďme se podívat na počasí. Ráno a dopoledne polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a k večeru se většinou. Vyjasní teploty, ty už nám jdou nahoru, dnes 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 23 a v 1000 metrech na horách 19.
9: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
10: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Já jsem říkal, že tady dneska budu mít návod na to, jak vyrobit elektrickou kytaru, nebo respektive ono jde o to, jak z akustické udělat elektrickou. Ano, jako možná zkušení kytaristé ví, o co jde, a já jsem tady teď jenom takový trošku mimo, ale je pravda, ano, já jsem se o kytaru takhle detailně nikdy nezajímal. Já vím, jak vypadá, tím to pro mě končí. Ale dneska je to přesně 57 let, kdy v jednom moskevském vydávaném časopisu vyšel článek s návodem, jak pomocí součástek z telefonního sluchátka udělat z akustické kytaru právě elektrickou. A ono během pár dní po uveřejnění toho článku zmizelo z opravdu velkého počtu městských budek tisíce telefonních sluchátek. Takže jestli se chtěl někdo tenkrát dovolat z budky, měl útrum, protože si velká část lidí vyráběla doma elektrické kytary. Mně to nedalo, tak jsem se právě koukal a ono to skutečně jde. No a podle toho, co jsem našel jako na Google, jo. Takže lze vyrobit snímač pro akustickou kytaru. Magnet a cívka uvnitř toho sluchátka dokážou přeměnit kmitání kovových strun na elektrický signál. Jak na to? Tak samozřejmě základ je někde vydolovat telefonní sluchátko staré, což podle mě bude ten největší problém v dnešní době. Ale jestli se vám to podaří, tak opatrně vyjměte vnitřní elektromagnetickou vložku z toho plastového těla. Upevněte na tělo akustické kytary pod struny, nejlépe do blízkosti ornice, nebo kobylky, jak se říká. No a potom připojte kabely z vložky na monokonektor jack a zesilte zvuk přes kytarové kombo. A máte to, zvuk bude úplně jiný, můžete do toho řezat a užívat si krásnou hru na kytaru. A jestli se vám to nepovede, tak dopadnete jako já.
1: Paráda, nepotřebuje ani naladit. Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček na rádiu Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
2: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

Společně s kapelou Cure jsme se pomaličku přiblížili půl osmé a ještě více se přiblížíme s kapelou Ministry, legendami industriálu. Dáme si ze jejich Search and Destroy, jinak Ali Jorgensen, ten už to s tímhle projektem táhne nějakých 45 let. A je to zajímavá cesta, vlastně řekněme, od těch synthpopových začátků až k těm tvrdším riffům, kdy tenkrát vsadil všechno na jednu kartu a totálně změnil styl. Ale už si taky řekl, že je na čase končit. Ono to slýcháváme často, to je pravda. I v jeho podání už to tady několikrát bylo, ale tentokrát to vypadá, že to skutečně bude pravda. 30. října vychází už 17. album s názvem Hate to Go, Take Out or Delivery. A vypadá to, že skutečně to bude poslední počin. Jak sám řekl Ali Jorgensen, kdybych ho měl citovat, je na čase pást kozy. Asi už si trošičku klídek, ale ještě předtím bychom se měli dočkat také tour, která zavítá i do České republiky, konkrétně 21. dubna 2027 v Praze.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Z Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90. Či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň tři kusy funkčních vod magnezia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky Vipků. Více na mojehruska.cz.
3: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.

Je tady další týden, rockeři a rockerky, a je tady další Metalmania. V tomhle tom díle sáhneme na známější i méně známé ženské vokály. Na rádiu Čas rok 7 večer, o hoďku později na televizi Rebel. Těším se na vás.

0: Váš rok.
1: Ano, i dnešní den vám samozřejmě přinese další kolo letní rokové jízdy, aneb další možnost pro někoho z vás vyrazit na vybranou akci zcela zadarmo. Dnes to budou lístky na festival, který proběhne už tuto sobotu, nedaleko odsud. Ostrava zažije další výživnou noc, protože právě 1. srpna proběhne další ročník Ostravy v Plamenech. I letos napěchován světovou smetánkou, namátkou Mushroomhead, Bloodbound, Korpiklány, Soulfly, The Night Flight Orchestra, ale bude toho určitě více. Klidně koukněte na webovky Ostrava v Plamenech CZ, ale co je pro vás v tuto chvíli důležité, hned 4 z vás se na tuhle akci mohou dostat bez povinnosti platit vstupné, protože hrajeme ne o 2, ale o 4 lístky. Jak na to? Tak jako je to zavedeným zvykem, skládáme výherní větu, která obsahuje 4 slovíčka. No a pokud si budete vše pečlivě pamatovat nebo zapisovat, odpoledne přijde vaše chvíle, protože se na výzvu můžete dovolat ve správném pořadí a tento slogan splna hrdla do éteru říct. První slovo, tak to prozradím už za chviličku, ale nejprve si dáme muziku a dáme si někoho, z koho jsem tady jmenoval, takže konkrétně The Night Flight Orchestra je jako takové malé lákadlo na letošní Ostravu v Plamenech.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: čas rok.
1: Jestli jste před malou chvíli nedávali pozor, tak nebojte, já vám to mile rád zopakuju. Dnešní výhrou v letní rokové jízdě jsou lístky na festival Ostrava v Plamenech, ale pozor, hned 4 vstupenky pro někoho z vás, takže si můžete v sobotní festival užít početném uskupení a parádně si užít kapely jako právě The Night Flight Orchestra, ale k tomu třeba Soulfly, Mushroomhead, Korpiklány a mnoho dalších. V souvislosti s Ostravou Flamenech pro vás budu mít jedno info i v příští hodince, takže na to myslete, ale v tuto chvíli nás zajímá něco jiného a to je první slovíčko té dnešní výherné věty. Vzhledem k tomu, že to v sobotu bude pořádný festival s pořádnou muzikou, tak právě slovo pořádný je tím prvním do skládačky, které budete potřebovat vědět a znát. Tak si to poznamenejte, zapamatujte a já vám určitě přeji mnoho zdaru, ale hlavně vám i v té příští hodince prozradím slovíčko číslo 2.
0: Letní

0: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
5: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších.
6: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
5: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Pokud máte správně seřízeny hodiny, ať už ty digitální nebo klasické, tak by na vás za pár vteřin mělo vyskočit 8 hodin ráno, tak jako u mě tady to tady kouká na displeji a krom toho na mě i kouká nabídka muziky, která zazní po 8 hodině, takže to budou třeba Limp Bizkit. Na dnešní den máte dovoleno dát si taky něco nezdravého, ideálně z mléčné čokolády. Dozvíte se proč během toho, co budete poslouchat Boston. Z české muziky vybírám Valda Gang. No a budeme si taky povídat o fotbale, chodí mi tady vaše nějaké vzkazy, vaše tipy na oblíbené kluby, tak se k tomu dostaneme nejprve, ale zprávy a Martin Fabík.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: No tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v ulici Plzeňská. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobáků. Jeden jízdní pruh je neprůjezdný. Dále buďte opatrní na trase státní hranice se Slovenskem Třanovice. Osobní auto se střetlo s dodávkou. Pozornost mějte v Brně na hlavním sjezdu a nájezdu v oblasti Lán. Nákladní auto srazilo zvěř. Provoz může být omezen. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
9: Radio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré dopoledne, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. V Česku pokračují opravy škol a školek. Letní prázdniny města a obce využívají k rekonstrukcím a běžné údržbě budov. Opravují třídy, jídelny, tělocvičny nebo rozvody. Na práce každoročně vyčleňují desítky až stovky milionů korun.
10: Morava aktuálně.
7: Orlová získá nové pozemky pro bydlení. Město odkoupí téměř 30 hektarů půdy v části Orlová Poruba. Na pozemcích by v budoucnu mohly vyrůst hlavně rodinné domy, ale také další služby a občanské zázemí. Radnice chce území připravit pro nové obyvatele a podpořit tak rozvoj bydlení ve městě. Olomoucký kraj podpoří nové projekty, které zlepší odvádění odpadních vod i zásobování pitnou vodou. Více už mluvčí kraje Eva Knajblová.
11: Kvalitní vodohospodářská infrastruktura patří mezi základní předpoklady pro rozvoj našich měst a obcí. Podporujeme proto projekty, které přispívají ke zlepšení nakládání s vodou, zajištění dostatku pitné vody i ochraně krajiny před dopady klimatických změn. Díky krajským dotacím vznikají konkrétní opatření, která mají přímý přínos pro obyvatele i životní prostředí.
7: Cílem je, aby obce měly kvalitnější kanalizaci a lépe čistily odpadní vody. Hokejisté Českých Budějovic začali přípravu na novou sezónu. Motor poprvé vyjel na led pod vedením nového trenéra Roberta Petrovického. Tým se připravuje bez obránce Pavla Píchy a útočníka Parkera Bela. Jihočeši přes léto posílili kádr a před startem extraligy je čeká 10 přípravných zápasů. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
0: Martine, díky moc, než se pustíme do muziky, pojďme na počasí. Teď ještě v tuto chvíli někde polojasno až jasno, ale během dne se přechodně oblačnost k večeru vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 19.
12: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
13: Vstávat a cvičit.
10: protože je ráno.

Posloucháte Ostrý budíček na rádiu, čas rok 8 hodin 11 minut. Máme úterý 28. července, svátek slaví Viktorové, to už jsme probírali, poblahopřáli jsme. Co máme dál tento den? No tak pozor, můžeme si, jak jsem říkal, dát něco nezdravého, protože máme den mléčné čokolády.

oblíbená pochutina. Mimochodem první recept na mléčnou čokoládu přišel v roce 1875. Stál za ním Daniel Petr a Henry Nestlé, kteří spojili kakao a sušené mléko. Ale tomu předcházelo 8 let neúspěšných pokusů. Právě Švýcar Daniel Petr se snažil přidat mléko do čokolády dlouhé roky a nešlo, mu to nešlo pořád. Klasické mléko se totiž díky vysokému obsahu vody způsobovalo, že ta směs špatně tuhla. Až přišel jeho soused Henry Nestlé, který v té době vynalezl kondenzované sušené mléko. Zemí čokolády, tak to se říká samozřejmě Švýcarsku. Průměrný Švýcar mimochodem za rok sežere 8,8 kg čokolády, což je dost. Takže mají asi zkažené zuby, ale na druhou stranu jsou možná chytří, protože studie ukazují, konzumace mléčné čokolády může stimulovat mozkovou aktivitu a zlepšovat verbální i vizuální paměť. To známe všichni, že jo? Je nám někdy kolikrát lépe, když si dáme čokoládu. Tak si tabulku klidně dejte, hlavně nevyhazujte papírek na zem, naopak dneska můžete nějaké pozbírat. Navíc máme Den ochrany přírody, takže bando, chovejte se ohleduplně, netrhejte kytičky, neubližujte zvířátkům, naopak jim zkuste pomoct, což by vlastně mělo platit celoročně.

0: Já jsem dneska vykopl jedno téma, to jsem tak krásně řekl a zároveň jsem si hezky nahrál, ano, protože, a to téma teda je fotbal, protože na některých serverech se píše, že 28. červenec je den fotbalu, tak mě zajímalo směrem k vám, jaký je váš oblíbený klub třeba, a mě tady nějaké zprávy přišly, třeba tady, ahoj, co se týče fotbalu, tak jedině je Baník, tady není o čem. Tohle napsal Jarda. Dominik píše, můj klub je Bayern Mnichov, na Českou ligu se nedá dívat, raději zajdu na vesnický fotbal, ten má větší grády. Tak to potvrzuju, to si myslím, že bych taky mohl přihodit pár veselých historek z tohoto. Ale mám tady místo toho ještě jednu zprávu. Na fotbal jsem přestal koukat asi před 10 lety, už mě nebavilo dívat se na bandu přeplacených simulantů. Pořád někdo leží a čistá hra je pak jen několik minut. Navíc VAR všechno jenom zhoršil, takže díky, už nechci. Milan Orlov. Tak samozřejmě tohle je taky na debatu, protože ten čistý čas mimochodem to taky někdy stojí za zmínku. Někdy je člověk v šoku, když si uvědomí, že více se tam opravdu prokecá a proleží na tom trávníku. Nicméně v souvislosti s fotbalem nám začala Česká liga. První i druhá, nejvyšší soutěž. A hned po prvním kole už tady máme různorodé takové, ne kauzy to ještě ne, ale už tady máme různorodé výklady, jestli něco měla být červená karta, neměla být červená karta. Já to zase bude ročník.
1: Jakou křežit mi málem urazil nohu?
2: No chce ho zabít kvůli holce. Kvůli Alence Vazačovi, to je ale... Hamba!

0: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
3: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, dolní oblast Vítkovice.
4: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
5: Posloucháte

0: Vás rok.
1: 6 minut po půl deváté je na čase opět se věnovat letní rokové jízdě. Dnes hrajeme celkem o 4 vstupenky na akci, která proběhne už tuto sobotu a bude tam velmi veselo. Ostrava v plamenech.
2: To zas bude v alejích na blito.
1: Tak já věřím, že nebude v alejích na blito, jednoduše protože tam žádné aleje nejsou. V dolní oblasti Vítkovice, jako snad, a hlavně já jsem přesvědčen o tom, že se vy umíte chovat hezky, bando, na těch akcích, že si to krásně dokážete užít, samozřejmě si u toho vypít něco dobrého, ale když mluvím o tom užití, tak v dolní oblasti to bude v sobotu stát za to. Korpiklány, Soulfly, Bloodbound, Night Fright, Orchestra, Mushroom Head a je toho více. Všechno to začíná v pravé poledne ve 12, kdy vystoupí kapela Until Nine. První slovíčko letní rokové jízdy máme za sebou. Za malou chvíli tady bude to druhé, ale ještě předtím mám pro vás jednu informaci. Zítra po 9. hodině tady přivítáme promotéra této akce Patrika Kohuta. Takže jestli vás něco zajímá, můžete si nachystat vaše otázky. On to zítra mile rád zodpoví. No a za malou chviličku, tedy slovíčko číslo 2.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: Flash Rock.
1: Dohráli nám Aerosmith, kteří teda nevystoupí na Ostravě v plamenech, ale jinak tam vystoupí opravdu světová vytříbená smetánka metalové scény. A vy se na tohle akci můžete dostat zadarmo celkem 4 z vás, protože náplní dnešní letní rokové jízdy jsou 4 vstupenky. Pojďme na druhé slovo, myslím si, že ho netřeba dlouze obkecávat, jedná se o slovíčko rocker. Hezky z C, K, rocker. Napište si, zapamatujte, nebo si to nakreslete klidně. Hlavně, když vám to pomůže a odpoledne díky tomu budete mít možnost vyhrát právě 4 vstupenky. Já vám k tomu přeji mnoho zdaru a posílám třeba i další muziku.
0: Letní rocková jízda. Jedeme v tom.

0: Před minutkou odbyla 8:45. Já tady stihnu ještě jeden vzkaz, který přišel na WhatsApp, jak se říká, přišlo WhatsAppem. Ahoj budíčku Tome, chtěli bychom nechat zahrát pro kolegyni Janu, která slaví narozeniny a snaží se to tajit. Ideálně něco od kapely Delane. Moc děkujeme Miki, Janča a Luci.
1: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Horkon.cz.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
2: Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
3: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Další společnou hodinku uzavíráme společně s kapelou Arcade. Za necelou minutku bude 9. Před námi ještě jednou 60 minut, ve kterých pro vás budu mít dva oslavence. Myslím si, že obě dvě známá jména, rockové, potažmo metalové scény. No a taky pro vás budu mít novinky, na které můžete narazit na stanici Čas Rock natvrdo. Co nového tam přistálo? Dozvíte se. Nejprve ale hudební pozvánka. Chystám pro vás Five Finger Death Punch. Chystám pro vás také Breaking Benjamin. A nebo jednu velice slavnou spolupráci Udo a Doro. Nejprve se ale spojím opět z redakcí, kde už čeká Martin Fabík. Má pro vás zprávy a i teď koukneme, jak to jezdí na cestách.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: To je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datárt, opravdový elektrospecialista.
5: Aktuálně si dávejte pozor v Bruntále v ulici Nová. Nákladní auto se srazilo s osobním. Dále buďte opatrní taky v oblasti Žlutý kopec. Střetli se dva osobáky. Pozornost mějte v Brně na výjezdu a nájezdu v oblasti Lány. Tvoří se kolony, hrozí zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
7: Radio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré ráno, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se zjednoduší převod aut. Vláda schválila změnu, která má řidičům zjednodušit přepis vozidel. Nově by lidé mohli převod vyřídit přes internet a některé doklady nebo registrační značky nechat doručit do výdejních boxů. Změna má ušetřit čas a omezit návštěvy úřadů. Řidiči by si také mohli při koupi nového auta ponechat svou registrační značku.
6: Morava aktuálně.
5: Bělský les má novou atrakci pro nejmenší. Ostrava tam otevřela další dětské hřiště. Více nám řekla tisková mluvčí Gabriela Pokorná.
8: Území bylo kompletně proměněno v rekordně krátkém čase. Oproti původnímu předpokladu s dvouměsíčním předstihem lidé tak budou moci revitalizované hřiště využívat již v této sezóně. Nový mobiliář ke hře ocení malé i větší děti. Fitness prvky přivítají též dospělí. Přibyly lavičky i další pro návštěvníky potřebné prvky.
5: U Olomouce vznikne nové zdravotní centrum. V Lutíně začnou stavět nové zázemí pro lékaře a pacienty. V budově budou ordinace praktických lékařů, dentální hygiena a lékárna. Nové centrum bude sloužit nejen obyvatelům Lutína, ale také lidem z okolních obcí, kteří sem za zdravotní péči pravidelně dojíždějí. Opava zvládla slezské derby. V úvodním kole druhé ligy porazila doma Karvinou 2-0. Hosté navíc dohrávali zápas v oslabení po vyloučení kapitána Jiřího Flejšmana. O výhru Opavy se góly postarali Martin Lacík a Michal Čejka. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
0: Ostrava aktuálně hlásí 18 stupňů, to stejné Jihlava. V Brně máme teplejší 21, no a ty teploty dnes budou atakovat třicítky, převážně v jižní části republiky. Polojasnou až oblačnou oblohu postupně vystřídá vyjasnění.
6: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
9: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: 12 minut po 9. hodině se na rádiu Čas Rok budeme věnovat dvěma jménům, které slaví narozeniny právě 28. července. A já si myslím, že oba dva můžete minimálně trošičku znát. Tím prvním je Michael Emmott, zakladatel Arch Enemy, který už vlastně musel vysvětlovat fungování kapely celkem třem zpěvačkám. Právě dnes má Michael Emmott 57 let. Svého času byl také časopisem Guitar World zařazen na 74. místo ze 100 největších kytaristů všech dob. Ale jdeme dál, máme tady ještě jedno jméno. Jacoby Šerik, ten má rovnou 50 právě dnes. Předák Papa Roach, který stál u zrodu. A dodnes je to vlastně jediný člen, který tam je od počátku. Jednu dobu působil i také jako televizní moderátor na MTV. Je spolumajitel oděvní značky. Kdybyste ho chtěli navštívit a pogratulovat, tak byste museli do Sacramenta, kde aktuálně žije s celou svou rodinkou. Ale já pochybuju, že se tam dostanete, my mu ale svůj nadálku můžeme poblahopřát tady. A když má těch kulatých 50, tak si můžeme dát právě Papa Roach.
1: Každý všední den od 6 do 10, pěkně na ostro, budíček.

Probuďte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Hlubačky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

9 hodin 22 minut, posloucháte Rádio Čas Rok, na kterém se teď budu věnovat Rádio Čas Rok natvrdo. Pojďme se podívat, které nové věci tam v poslední době přistály nebo pomalu přistávají, je z čeho vybírat. Protože třeba taková kapela In This Moment chystá novou desku, která vyjde 28. srpna. Venku jsou 3 singly a všechny můžete právě slyšet na stanici Čas Rok natvrdo. Tady i single Crawl.

No ale pojďme i na nějakou českou muziku, a to hned dvakrát. Na čas rok natvrdo můžete natrafit na partičku Swept into Decay. Pánové jsou z Ostravy, dali se dohromady vlastně v úvozovkách, nedávno před pár lety, no a pár kousků tam přistálo právě od nich.

No a pilně pracují také pánové z kapely Insania. Makají na nové desce, ta by měla vyjít také někdy během podzimu, ale fanoušky potěšili i novým singlem. Bude to boj, ale neboj. Takže my se rozhodně nebojíme, těšíme se a i na tuhle věc můžete narazit na stanici Čas Rok natvrdo. Připomínám, ladit můžete na buď na webovkách natvrdo.časrok.cz a nebo na play.cz, kde nás najdete také.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Tohle byli Breaking Benjamin. 8 minut po půl desáté je na čase ukončit dnešní ostrý budíček a mně před chvilkou tady přišla jedna zpráva na můj soukromý telefon, ve které se píše zítra přijdu. Takže jestli vás zajímá, kdo to byl, tak Ivo Raška, to znamená, zítra budeme opět v komplet složení ostrého budíčku. A co navíc, budeme mít i hosta, kterým bude Patrik Kohout, organizátor a promotér festivalu Ostrava v Plamenech. Takže tohle nás čeká zítra, dnes, ale také bohatý program. Honza Prokeš už se tady chystá. Samozřejmě připomínám, dnešní letní rokovou jízdu hrajeme o 4 lístky na právě na festival Ostrava v Plamenech. Takže já předávám slovo, předávám mikrofon a budu se těšit zase zítra. Čus! Radio.

0: tam bude.
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň. Je mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
4: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz
5: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
6: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších.
7: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
6: Letní roková jízda. Jedině na

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Buďte zdraví, rokeři, bude 10 hodin a to znamená, že vládu nad studiem Rádia Čas roku už přebírá nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Tak se do toho dám. A to ve velkém stylu ACDC, přidají se Bon Jovi. Tak jako Metallica. A slušná sestavička, co říkáte? To je muzika, se kterou můžete na rádiu Čas rok určitě počítat, tak jako s Milanem Gelnarem anebo Martinem Fabíkem, který má pro nás nachystané čerstvé zprávy. Tak mu dáme slovo a já vám přeju pěkné úterní dopoledne.
1: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
2: Aktuálně si dávejte pozor na trase Vyškov-Olomouc na 7. až 15. kilometru. Probíhají tady práce údržby. Levý jízdní pruh je uzavřen. Dále buďte opatrní v Bruntále v oblasti Žlutý kopec. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Pozornost mějte v Brně na výjezdu a nájezdu v oblasti Lány. Tvoří se kolony, hrozí zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
4: Radio Čas Rok. Zprávy.
2: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku se šíří nový podvod. Policie varuje před falešnými SMS zprávami, které se tváří jako výzva k zaplacení pokuty za parkování. Odkaz ve zprávě vede na podvodné stránky, kde lidé vyplní údaje z platební karty a mohou přijít o peníze. Policisté proto doporučují na podobné odkazy neklikat a každou výzvu k platbě si raději ověřit u oficiálních institucí.
4: Morava aktuálně.
2: V Ostravě začne v srpnu velká oprava důležité Rudné ulice. Auta projedou v obou směrech, ale řidiči musí počítat s kolonami a uzavřenými sjezdy. Investice za 155 milionů korun tak přinese úplné uzavření sjezdu a nájezdu na 5 velkých křižovatkách. Více nám řekl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
5: 1. srpna začínáme opravovat asfalt na Rudné ulici v Ostravě. Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách, vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve 2 až 3 směnném provozu. Celkem vyfrézujeme a položíme zhruba 47 tisíc tun materiálu.
2: V Brně bourají bývalou Melodku. V Králově Poli začala demolice budovy, kde dříve sídlil známý hudební klub Melodka. Na jejím místě vyroste nový dům s hotelem, kancelářemi, obchody a parkováním. Stavba by měla začít ještě letos a hotová má být v roce 2028. Artist Brno při premiéře nebodoval. Nováček nejvyšší soutěže v úvodním kole podlehl doma Mladé Boleslavi 2-4. Brňané se soupeřem drželi krok, ale doplatili na chyby v obraně. Hosté si tak z Brna odvezli všechny 3 body. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Dobré ráno.
0: Tak velké díky za zprávy. No a my se můžeme na rádiu Čas Rok pustit do muziky, ale ještě předtím se podíváme na počasí, které dneska má takovou předpověď. Vymetená obloha 24 stupňů na teploměru. Není to nádhera, léto je tady, sláva.
3: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.

0: Rybičky 48 a před námi na rádiu Čas rok. Kdo jiný než Milan Gelnár se svými horoskopy?
1: Úterý bude dnem s převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi konfliktními problémovými. Dařit by se mělo ve věcech globálních a podstatných. Komplikace však budou v malichernostech, mileneckých a partnerských vztazích. Inklinovat budeme k boju mezi mužskou a ženskou energií. Doporučena je tak vzájemná vstřícnost a tolerance. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou velmi tvořiví a hraví. Váhám se bude dařit v uměleckých aktivitách a vodnáři se mohou těšit na skvělé nápady. Ryby si budou užívat s přáteli. Radci mohou bojovat se svými emocemi a štíři budou pokoušeni na poli erotiky. Střelci by měli být úspěšní v kolektivních aktivitách. Berani se mohou častěji setkávat s porušováním zákonů, alby budou na sebe přitahovat pozornost okolí. Kozorozi mohou bojovat s neochotou ostatních. Býkům se bude dařit užívat si smyslového života a pany mohou potrápit názorové rozevře s blízkými. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár. Rádio Čas Rok.

0: Rádiový časrok nám dozněli do ztrát a víte co, my si teď zaspomínáme na uplynulou Václavovickou rokli, kde se představila jedna z té hromady kapel a tím byla kapela Metalinda. No a pokud jste je nestihli a chtěli byste tuto slovenskou legendu vidět na vlastní oči, tak si do svých diářů zapište 4. září Velká Bíteš a o 3 týdny později Bzenec. No a my si je za chvíli dáme se skladbou, která ve své době bodovala, kde se dalo. Máte tucha?
1: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
2: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
3: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Jeden pohodovější kousek do toho úterního dopoledne, je přesně 10:30, no a před námi je na rádiu Čas rok písnička na přání 7253311555.

0: Na rádiu Čas Rok dozývá Fancy Store se skladbou Vepřo, knedlo, zelo, a to se přímo hodí k tomu, o čem si teď budeme povídat s Toníkem. Ahoj, zdravím tě.
1: Ahoj, zdravím tě.
0: Nazdar, nazdar. Poslouchej, já to na tebe musím blonznout, že ty si teda v neděli do sebe naházel 13 knedlíků, jo? Plněných.
1: No, takový menší, no, uzený plněné, no, a ze zelí.
0: Malý, co to je malý? Tenisák?
1: Průměru, ne.
0: Pimpongáč?
1: No, věď, mezi pimpongáčem a tenisákem, no.
0: Ale 13 kousků.
1: No, a tak spůjil jsem se ve 3 čtvrtě na 5, no.
0: Dobře, hlavně, že chutnalo, fajn. Tak, a teď Harley, až tady jednou nebudu.
1: No, tak zároveň to všem. No, co jsou v práci, co mají před dovolenou. No,
0: ty jsi jeden z nich?
1: Studia. Ty, já to zase nic.
0: Asi nic.
1: Mladý mě pochvatuje, že nemá čas, že má okrazená jenom 14 dní čas, to už bude s klukama.
0: No.
1: No, tak bude to z nic, no.
0: Tak ušetříš aspoň, no.
1: Tak, jasné.
0: To jasná věc. Hele, tak jo, takže všem, ty jsi na cestě někde kde, konkrétně teď?
1: Před chvilou dojel do Opavy, cesta super, teď už jedu zpátky. Jo, pijanko, není to ucpána žádná várka po cestě nic.
0: Tak, hlavně to tak zůstane až do cíle. Měj se hezky, díky za zavolání. Čau.
1: Měj se, čau.
2: Rádio Čas Rok. Rádio Čas Rok.
3: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu,

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.

0: slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rock k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rock konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: jeden jediný zahraniční host festivalu Holba Rock na grilu, který jsme si společně užili minulý pátek a taky sobotu. No ale dneska je úterý a my pokračujeme dál. Na rádiu Čas Rock třeba z Motley Crue, taky Rush. A do třetíce Daughtry. Tak, mrkneme se na to, co dneska je v té naší rokové letní a rokové jízdě Rádia Čas Roka. Mám pro vás pozvánku i na jednu opravdu skvělou akci. S tím ta roková, letní roková jízda trošku i souvisí. Tak, to za malou chvíli, držím palce ve hře a přeju hodně štěstí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuálně si dávejte pozor v Bruntále na silnici v oblasti Pustá Rudná. Havarovalo tady osobní auto, může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní na Brněnsku v oblasti Žlebě. Stala se tady nehoda osobního auta. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
5: Radio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré dopoledne, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. V Česku pokračují opravy škol a školek. Letní prázdniny města a obce využívají k rekonstrukcím a běžné údržbě budov. Opravují třídy, jídelny, tělocvičny nebo rozvody. Na práce každoročně vyčleňují desítky až stovky milionů korun.
5: Morava aktuálně.
3: Orlová získá nové pozemky pro bydlení. Město odkoupí téměř 30 hektarů půdy v části Orlová Poruba. Na pozemcích by v budoucnu mohly vyrůst hlavně rodinné domy, ale také další služby a občanské zázemí. Radnice chce území připravit pro nové obyvatele a podpořit tak rozvoj bydlení ve městě. Olomoucký kraj podpoří nové projekty, které zlepší odvádění odpadních vod i zásobování pitnou vodou. Více už mluvčí kraje Eva Knajblová.
6: Kvalitní vodohospodářská infrastruktura patří mezi základní předpoklady pro rozvoj našich měst a obcí. Podporujeme proto projekty, které přispívají ke zlepšení nakládání s vodou, zajištění dostatku pitné vody i ochraně krajiny před dopady klimatických změn. Díky krajským dotacím vznikají konkrétní opatření, která mají přímý přínos pro obyvatele i životní prostředí.
3: Cílem je, aby obce měly kvalitnější kanalizaci a lépe čistily odpadní vody. Hokejisté Českých Budějovic začali přípravu na novou sezónu. Motor poprvé vyjel na led pod vedením nového trenéra Roberta Petrovického. Tým se připravuje bez obránce Pavla Píchy a útočníka Parkera Bela. Jihočeši přes léto posílili kádr a před startem extraligy je čeká 10 přípravných zápasů. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Čas Rock.
1: Ano, jsou tady další rockové typy Rádia Čas Rock, no a v nich pozvánka k dejinám hned do dolní oblasti Vítkovic, kde se bude tuto sobotu konat další ročník festivalu Ostrava v plamenech. Začne se v pravé poledne a bude k mání celkem 10 kapel, jako třeba The Nightfly Orchestra, Bloodbound, Korpiklány, Soulfly a celá řada dalších. No, když se dívám na web, tak tam jsou k mání akorát poslední volné vstupenky na tuto skvělou akci, a to v ceně 1490 korun českých. No a dají se pořídit přímo na tom webu, ale pokud byste je chtěli mít od Rádia Čas Rock úplně zadarmo, tak můžete. A jak se k ním dostat? Tak to vám prozradím už za malou chvíli, kterou nám hudebně vyplní The Dead Daisies a taky Motley Crue, kteří přicházejí na řadu jako první v pořadí.

0: Čas Rock.
1: Jo, letní roková jízda rádia Čas Rock i dneska nabízí vstupenky na nějakou tu skvělou akci, kterou festival Ostrava v plamenech samozřejmě je. Jestli chcete mít v kapse hned 4 lístky v celkové hodnotě, a teď dobře poslouchejte, skoro 6000 korun českých, tak stačí poskládat dohromady dnešní výherní větu a mít k tomu trošku toho štěstí. Tak pozorně poslouchejte naše vysílání, protože to další slovo do skládačky vám můžu vykecat opravdu kdykoliv. Mně nezbývá, než vám popřát hodně štěstí a nabídnout další muziku, se kterou mám do těch následujících minut nachystané Journey a nebo Rush. Za chvíli se do nich dáme. Dobré dopoledne.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Radio Čas Rock.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

Je tady další týden, rockeři a rockerky, a je tady další Metalmania. V tomhle tom díle sáhneme na známější i méně známé ženské vokály. Na rádiu Čas rok o 7 večer, o hoďku později na televizi Rebel. Těším se na vás.

City of Hope a legendární Journey. Teď tady u nás na rádiu Čas Rock. Před námi jsou UDG, ale taky vaše hudební přání. 725 33 11 55. Čas Rock.

před námi na rádiu Čas Rok písnička na přání. Mám tady hned tři SMSky. Zdravím všechny do rádia Čas Rok, jak moderátory, tak fanoušky a hlavně svého taťku, který je aktuálně v práci. Chtěl bych mu nechat zahrát. Moc děkuji, velké díky. Taky mám tady ještě další pozdrav, jak pro nás, tak taky pro všechny fanoušky heavy metalu, aby zahráli všem a taky hlavně motorkářům. A to poslední přání, tak to je rovnou k narození nám. Nazdar, skvělé rádio Čas Rok. Můj brácha neslaví 32. narozeniny. Prosím, zahrajte mu do Paddles, bylo by to pro něj a taky pro všechny, kteří poslouchají tuto skvělou muziku. Oslava se chystá. No tak všechno nejlepší za celé rádio Čas Rok.

0: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
3: Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.

0: www.horkon.cz.
1: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock. Rádio Just Rock. I'm

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Avatar jako poslední kousek této hodiny bude pravé poledne k obědu. Vám přeju dobré chutnání a nabízím panoptik. Made me. A taky Hellstorm. Jenom malý výběr z toho, co na rádiu Čas rok zazní, a mrkneme se taky do rokové historie a vzpomeneme si na své mládežnické léta. To všechno po zprávách s Honzou Gabelčíkem. Já vám přeju už pěkné odpoledne, přátelé.
1: Aktuálně se zdržíme v obci Ludgeřovice na Opavsku v ulici Lipové. Tady boural cyklista, na místě zasahují záchranáři. A pozor si musíme dávat taky v Plblovi na Prostějovsku v ulici Na Stráži. Tady bouralo nákladní auto s osobním.
2: Rádio Čas rok. Zprávy.
1: Dobré úterní poledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gabelčík. Evropa se podle meteorologů připravuje na další vlnu veder. Na přelomu července a srpna podle televize LTV Plus naměříme teploty až kolem 40 stupňů. Má jít o jednu z nejintenzivnějších epizod horka v moderní historii.
2: Morava aktuál.
1: V ostravském Rius centru dostávají tisíce knih nový život. Více nám řekla tisková mluvčí Gabriela Pokorná.
3: Centrum vrací do života předměty, které tak nekončí v odpadech. Zanedbatelná není ani sociální hledisko, ty nejsou nastaveny velmi střícně a jsou přínosem pro lidi s omezeným finančním rozpočtem. Největší zájem mají zákazníci centra o dětské knihy, následují kuchařky.
1: Rius centrum se tak stalo vyhledávaným místem pro čtenáře a vybrat si to může každý. Rybáři na jižní Moravě se potýkají stejně jako loni se suchem a nedostatkem vody v rybnících. Situace je špatná, ale zatím ne tak kritická, aby museli lovit ryby předčasně. S nedostatkem vody se tu rybáři potýkali i loni. České reprezentantky prohrály na mistrovství světa v lacrosse v Tokiu všechny tři zápasy ve skupině. Skončí tak nejlépe 13. Svěřenkyně trenéra Adama Ondráčka tak nenavázaly na 7. místo z minulého šampionátu v roce 2022. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní, teď už odpoledne, s Hanzem Prokešem.
2: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Ďábelský bál a Panoptikon, ale my se teď vrátíme do roku 1969, protože tehdy rocková hudba se v bývalém Sovětském svazu projevila nebývalou vlnou vandalismu namířenou proti telefonním budkám. Bylo to jednoduché, na vině byl nevinný návod z mládežnického časopisu, který vysvětloval, jak je možné předělat klasickou španělku na elektrickou kytaru. No a mládež nelenila a vyplenila kvůli snímačům tisíce veřejných telefonních budek po celé Moskvě. No a co vy, rockeři? Byli jste na tom v mládí podobně s výrobou různých hudebních nástrojů? My jsme taky do otvoru pod strunami na Španělsce strkali za tehdy, tuším, 12 korun československých snímač, který jsme drátem a pomocí pěti kulíků napojili na kotoučák a jak nám to valilo. Taky jsme si vyráběli elektrické kytary, třeba z desky od jídelního stolu, protože ty byly dostatečně velké, aby se z toho dalo tou lupenkovou pilkou vyřezat vytoužené Včko. Na vrchu z plexi snímače spoťáky se pozháněly po kámoších, kobylka i s pákou se dala za 8 pětek pořídit v hudebninách, krk posloužil z klasické catery a jací jsme byli borci, že? No a o výrobě ze sáku, které byly spájeny na tvrdém papíru, ani nemluvím. Sice to víc hrčelo a přenášelo rádiové vlny hvězdy, ale byli jsme nadšení. To si ta dnešní mladina ani nedovede představit. Jestli máte podobné zážitky, tak je klidně šoupejte na WhatsApp Rádia Čas Rock, který má, jak víte, číslo 725331155. Předem velké díky, no a od nás za oplátku třeba mejdni.

0: Pán Kocábem, který dneska slaví 72. narozeniny. Ten se v rodině evangelického faráře a jeho ženy narodil ve Zruči nad Sázavou, kde taky vyrůstal. V roce 73 maturoval na gymnáziu v Mladé Boleslavi a o 6 let později absolvoval pražskou konzervatoř v oboru skladba a varhany. V roce 77 založil už zmiňovaný pražský výběr, ale jeho koníčkem není anebo nebyla jenom muzika, protože, jak víme, měl prsty i v politice, kdy v roce 89 s Michalem Horáčkem založili iniciativu Most. Kdybychom tady měli probírat, co všechno tento člověk ve svém životě dokázal, tak jsme tu do večera. Takže za celé Rádio Čas Rock všechno nejlepší, hlavní zdraví a ať to pořád hraje.
1: Čas Rock, Čas Rock. Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s Rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pavlečky právě slaví narozeniny. Které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži? Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Glory Days od Brucea Springsteena a my si budeme na rádiu Čas Rock hrát pěkně česky. Je to tak, Motáku, zdravím tě.
1: Je to tak, přesně tak.
0: A zde nazdar. Vybral jsi Gatecrasher. Komu?
1: Roková rodina. Jsem rád, že po dlouhé době se včera vzal Kristiánek. Takže, že si to užil na holbě. Takže všem, že dneska je teda fičák pěknej, ale jak mrakoznalci a Honza Gavalčík povídá, bude teplo, no tak to se z toho zase budeme mínit, že? Ale je léto, musí to být, až přijde zima, zase budeme vzpomínat.
0: To máš pravdu, kamaráde. Tak jo, takže pro všechny, jo? Gatecrasher.
1: Jednoduše, přesně, pro všechny. Tak, ale tak taky, jo, ty naše Maxibuse musím pozdravovat a jednoduše řečeno.
0: Výborně. Tady je to nachystané, měj se hezky, a ti dobře dopadne kontrola u lékaře, dej pak vědět, jo?
1: Ne, to není u lékaře, ale děkuju. Čau.
0: Čau. Čas rok. Čas rok.

0: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
3: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
4: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
3: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
4: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rok slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: No víc toho do této hodiny bohužel nevměstnáme, ale nehažte flintu do žita, rockeři, protože máme před sebou dalších 60 minut, ve kterých si dáme novinku týdne, taky si pochutnáme na něčím hodně výživným a k tomu nás čekají Dynasty. A taky Jimmy Eat World. Nás na rádiu Čas rok čeká, jsme si řekli, tak se do toho můžeme po zprávách pustit. Ty má pro nás nachystané Honza Kavelčík a ode mne přání. Dobrého odpoledne.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
5: Problémy jsou právě teď v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov, na křižovatce s ulicí Závodní, tady stojí odstavené osobní auto. Dále se zdržíme na hlavním tahu z Valašského Meziříčí do Nového Jičína. V Hoclavicích je dopravní problém.
6: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
7: Radio Čas Rok. Právě.
5: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Kavelčík. Ovoce bude málo. Letošní úroda má být kvůli mrazům a kroupám poloviční. Přitom proti podobným škodám bylo loni pojištěno jenom 9% ploch sadů. Největší propad se týká jablek, méně bude i hrušek, třešní a broskví.
8: Morava.
5: Ostrava podpoří další ekologické projekty, a to díky Fondu životního prostředí, který ve městě funguje už více než 30 let. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru magistrátu.
9: Dalších 700 tisíc korun poskytne město Ostrava městskému obvodu Poruba k nákupu elektrického samohybného vysavače odpadu pro údržbu zeleně. Zařízení je určeno k úklidu chodníků, parků, sídlištních ploch, zastávek městské hromadné dopravy a dalších frekventovaných lokalit. Pořizované zařízení sníží hlučnost, potlačí prašnost a šíření prachu při úklidu.
5: Město už letos z fondu zaplatilo projekty v Petřkovicích, Radvanicích a Pustkovci. Historické centrum Olomouce prokoukne. Rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice totiž postupuje rychleji, než se předpokládalo. Dělníci už na konci letních prázdnin odstraní lešení, které památku obklopuje déle než 2 roky. Aktuální česká tenisová jednička Jiří Lehečka zahajuje přípravu na závěrečný Grand Slam sezony US Open na turnaji v Los Cabos. 12. tenista světového žebříčku se v Mexiku taky představí poprvé s novým trenérem Frederikem Fontanem. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Holka s lebkou od Vypsané fixy a před námi je novinka týdne, se kterou se vrátíme do Vizovic na festival Masters of Rock, na kterém se představila i kapela Kiss and Dynamite. No a právě tuto grupu vybrala naše Vrána, co by novinku týdne Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Na každém konci je krásné, že něco nového začíná. A nová kapitola čeká i Kiss and Dynamite. Hannes se loučí. A krásně. Nové album vyskočí do světa 18. září a tady je první ochutnávka. Nejde o tryznu, je to oslava muziky, další kapitoly, přátelství a života, který dokáže být pořádný rock'n'roll, ale má se žít a ne přežívat. Díky Hannesi. Kiss and Dynamite, Glory Days.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Ladíte Rádio Čas Rock a představte si, přátelé, že 28. července roku 1916 plzeňská radnice vyhlásila bezmase dny. Podle nově vydaného nařízení řezníci nesměli prodávat maso, a to 2 dny v týdnu, ve středu a v pátek. A dokonce i plzeňské hospody směly v ty dny nabízet jenom bezmasé pokrmy. No a to je slovo do pranice. Jak jste na tom vy, rockeři? Musíte mít na talíři každý den nějaký pěkně pořádný šnicl, kus bučku a nebo něco v podobném duchu, a nebo vám vůbec nevadí třeba nudle s vákem, žemlovka, smažák, čočka nebo hrách na tuho a tak dále a tak dále. Můžete to ládovat na WhatsApp Rádia Čas Rock, no a já vám za to nabídnu taky něco výživného, a to třeba Shinedown a nebo Ace Frehleyho, a pokud se právě teď ládujete něčím dobrým, tak si nechte, přátelé, chutnat.
1: Já chci maso! Já musím mít maso!
2: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchuťami 150 gramů již za 12,90. Z Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sýrů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90. Či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň kusy funkčních vod Magnesia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky Vipků. Více na mojehruska.cz.
6: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
7: Zach Wild a jeho Black Label Society.
6: Veselá parta Aylstorm.
7: I Američané Savatage a Testament.
6: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
7: To je festival Rock Castle.
6: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
8: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Toto byly na rádiu Čas Rock Shinedown. No vydá hned, co se dalo pár slov o jídle, tak už se nám to tady hromadí, ty vaše odpovědi. Nazdar Hanzi, s ním takřka cokoliv, ale co si budeme, kus masa z grilu nebo v trojovalu či ve slaštičkové omáčce, to je prostě to nejlepší. No a takové žebírka, tak to ani nemluvím. No a máme tady další, zdarec Hanzi, za mě maso taky pořád nemusím. Já sice miluju nové brambory, osmáhlá cibulka na sádle, k tomu květáček anebo okurkový salátek, je to taky dobrá šranice, že jo? No a už se to tady opravdu, jak říkám, jeden za druhým, tak klidně to můžete šoupat, co vy a maso nebo bez masa jídla, protože má to každý opravdu trošku jinak. No já jsem měl osobně dneska kuřecí řízek s bramborovým salátem. No, co vy? Tak klidně se můžete svěřit a k tomu si napsat třeba i o písničku na přání 725-33-1155.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: Tak na rádiu Čas roh dostali krátce po půl druhé, taky prostor Evanescence a jdeme na písničku na přání. Dušané, já tě zdravím, ahoj.
1: Já zdravím ze sídla Temnoty, takže chtěl bych zahrát King Diamantového krále, písničku Sleepless Nights pro tebe, samozřejmě celé úžasné rádiu Čas roh, pro všechny, co se o to starají hlavně, celou roku rodinu zdravím, no a všem na pohodičku, ať si užívají tepla a dodržujou pitný režim.
0: No, teplo má přijít, ještě houby, co se venku děje. No tak uvidíme. Hele, dneska začali jsme probírat bez masa jídla. Jak ty si na to? Musí být každý den? Tlačenka nebo něco?
1: No tak tlačenku nejlépe zajídat jítrnicu.
0: Jako
1: no, nebo bučkem. Tak jak to říkal pan Drola, brambory, zase ty prašivý brambory, když chce maso, tak umí na prvním místě maso. Samozřejmě ryba, sýr, takové, ale jako maso tam musí být.
0: A dneska třeba?
1: No dneska je slepičí vývar, polívka a dělal jsem selskou amuletu a tam jsou brambory, ale dal jsem tam i anglickou a cibulku.
0: Takže aspoň tak, něco tam je. A trošku to mlaská to trošku, jak se říká.
1: Musí to, bez toho masa by to bylo ničem.
0: Tak jo, takže fajn, díky za tento recept, měj se krásně, dobrou chuť a tady je muzika. Čau.
1: Díky moc, on to mi se.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších.
5: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
4: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné

0: OSP na samém závěru této hodiny, pěkně jsme to stihli, bude 14.00, no a pojedeme dál. A to s Queensryche taky v partičkou, která si říká Dancefair. A nebo Danko Jones. Nějak to na rádiu Čas rok bude s tou muzikou určitě vypadat. No a budeme probírat dál naši letní rokovou jízdu rádia Čas rok. Ní se dneska hraje opravdu o hodně, takže mějte nastražené uši, hodně štěstí a pěkné odpoledne.
1: Toto je...
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumím.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Už tam budem, nech toho.
5: Zději už tam bude.
4: Přestaň, štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Aktuálně jsou problémy na dálnici z Českého Těšína do Frýdku Místku. Za odbočkou na Hnojník stojí odstavená dodávka a stále se můžeme zdržet na hlavním tahu z Nového Jičína do Valašského Meziříčí. V Holclavicích u odbočky na Hostašovice i tady je dopravní problém.
8: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
9: Rádio Čas Rok. Zprávy.
7: Dobré úterní odpoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Čechům v zahraničí pomáhá nová nouzová linka Ministerstva zahraničních věcí. Za první 3 týdny července jich bylo bezmála 450. Lidé se na ni nejčastěji obracejí v souvislosti se ztrátou dokladů. Následují situace, kdy se stanou obětí trestného činu.
10: Morava aktuál.
7: Městská nemocnice Ostrava bude vzdělávat klinické psychology. Poprvé totiž získala od Ministerstva zdravotnictví speciální akreditaci. Zdravotnické zařízení tak chce posílit svůj odborný tým a rozvíjet další služby pro pacienty. Olomoucký kraj rozdělí 69 milionů korun na rekonstrukci a stavbu sportovišť. Protože 109 obcí splnilo podmínky, získá tak podporu zaměřenou na rozvoj sportování dětí a mládeže, například na stavbu hřišť a tělocvičen. Více informací má mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
11: Po více než 5 letech mohou žadatelé z tohoto programu nově financovat nejen opravy sportovišť, ale i jejich výstavbu. Tato úprava je reakcí na žádosti měst, obcí i sportovních klubů, se kterými jsme rozvoj sportu řešili. Minimální výše podpory je 100 000 korun a maximální 3 miliony. Žadatelé byli posuzováni bodovým systémem, aby rozdělení dotací bylo opravdu férové.
7: Opava zvládla slezské derby. V úvodním kole druhé ligy porazila doma Karvinou 2-0. Hosté navíc dohrávali zápas v oslabení po vyloučení kapitána Jiřího Fleischmana. O výhru Opavy se góly postarali Martin Lacík a Michal Čejka. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Prokešem.
0: Děkuji, já ti moc děkuji za zprávy, no a jdeme se podívat na počasí. Tady v Porubě máme krásně prosklenou oblohu, teploměr ukazuje 24 stupňů, no není to nádhera.
12: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

0: Hyperman od Scarpu a celkem čilí jsou i policisté České republiky na našich silnicích, ze kterých se ozval třeba Jirka, který hlásí hlídku na dálnici směr Bohumín, tam se totiž projíždí tmavý Kodiak, tak bacha. Na něho taky byli spatření Poldové u Opavského Stříbrného jezera. Jestli tam ještě čekají na nějaké opilce z holby, to si Celomír nepíše, ale taky si tam dejte pozor. A do třetice klasika u Dakoty. Pokud se vám taky na těch našich pozemních komunikacích něco nepozdává, tak to, přátelé, klidně šoupněte na 725-33-1155, ať to můžeme poslat dál. No a já vám na šťastnou cestu z Rádia Čas Rock posílám Korn anebo Queensryche, kteří dostávají prostor právě teď.
1: Čas Rock. Čas Rock.

0: Čas Rock.
1: Tak, letní roková jízda Rádia Čas Rock dneska nabízí hned 4 vstupenky na Ostravu v Plamenech, která se bude v dolní oblasti Vítkovic konat už tuto sobotu 1. srpna. No, půlka prázdným fuč, je? No, ale to je jedno. Ty 4 lupeny jsou mimo jiné v ceně skoro 6 litrů a to už se sakra vyplatí. Co říkáte? Zatímco venku tyto dvě slova. Pořádný rocker. Pořádný rocker a já dodám, pozná. Jednoduché slovíčko pozná. A co pozná? Tak to už bude na naší vráně, která si vás za zhruba půl hodinku přebere. Tak pozorně poslouchejte a já vám přeju co jiného než hodně štěstí.
0: Letní

0: muziku. Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.

Je tady další týden, rockeři a rockerky, a je tady další Metalmania. V tomhle tom díle sáhneme na známější i méně známé ženské vokály. Na rádiu Čas rok o 7 večer, o hoďku později na televizi Rebel. Těším se na vás.

Brzy jsme se na rádiu Čas rok dostali až ke 14. hodině a 30. minutě. No, pokud nemáte na ruce digitální hodinky, tak to je půl třetí a to znamená co? A jediné, že si zahrajeme podle vás. 725 33 1155. Čas rok.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock a další muziku bude vybírat Tatar. Čau.
1: Čau, čau, zdravím všechny veteru.
0: Nazdar, nazdar, kamaráde, půl třetí, ty trháš rekordy?
1: No, tak mám odpolední směnu nějakou takovou.
0: Jo, tak někdy si je třeba zabrat, jo?
1: Jo, jo, a mám klimu, takže to neřeším.
0: Fajn, vybral jsi motorkářskou? Komu?
1: Ano, pro všechny milovníky jedné stopy, protože v patek jedeme na srdcový sraz Topolna. Takže kdo třeba nepůjde na Ostravu v Plamenech, tak se klidně může dostavit. No a samozřejmě zdravím celou rokovou rodinu a i ti, co si čvachtají prdele v moru. No a...
0: To se někdo má, že jo?
1: No, no tak má, no tak... Jako, já moře moc nemiluju a vůbec vodu nemiluju. Já mám radši takovou tu ohnivou vodu, jak to říkala Vrána.
0: No.
1: Že se pesíš ohnivé vody. No, no. Takže... Taky něco přiberu na to polnou.
0: Jasná věc. No a ještě když jsme u toho, my taky dneska na rádiu Čas Rock probíráme maso a bez masa jídla. Jak to je u tebe? Každý den? Buček? A nebo může být něco jiného?
1: S prominutím řeknu to prostě, já jsem kurva masožravec.
0: Tak to si, dobrá. A dneska bylo co na oběd?
1: Dneska nebyl oběd, protože jsem pozdě snídal, bo jsem byl v Polsku pro kuřivo.
0: Ano.
1: Takže jsem snídal až o 10:30, nějaké šneky s pudinkem a kafičku. No, takže bude pozdní večeře a je tam

0: od včerejška vepřové žebírko, bramburek.
1: No tak to není vůbec špatně. Tak si nechej chutnat, odpolední směna, ať rychle uteče a mi se krásně. Díky.
0: Díky, čau, čau.
1: Nazdár, no a já se taky loučím, protože Vrána už je nachystána tradičně se svojí kávičkou a dívám se dneska s makovým závěrem. No, klobáska by byla lepší, čau.
2: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
4: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
5: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Slipknot, těsně před 15. hodinou, vy posloucháte Rádio Čas Rock. Od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána, to znamená jediné, úterní odpolední drive je připraven, stejně tak jako Steel Panther.

0: Hudební nabídka pro dalších 60 minut úterního odpoledne, k tomu novinka tohoto týdne a také malý pohled na silnice. Teď ale zprávy.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuálně se zdržíme na hlavním tahu z Nového Jičína do Frýdku Místku. Na dálnici D48 za odbočkou na Hukvaldy se srazila dodávka s osobním autem a na stejné dálnici počítejte s komplikacemi taky v úseku Nový Jičín Bělotín. Před Polomí stojí odstavené osobní auto. Záchranáři právě teď zasahují na Vsetínsku v obci Velké Karlovice. Na výjezdu na slovenský Makov boural cyklista, na místě jsou záchranáři. Problémy jsou taky na Šumbersku u obce Mírov, ve stoupání z Mohelnice na Moravskou Třebovou, tady se srazilo nákladní auto s osobním. S komplikacemi pak musíme počítat i v Olomouci na ulici IP Pavlova, tady havaroval cyklista. A pozor i na dálnici D56, na trase z Frýdku Místku do Ostravy, za odbočkou na Staříč stojí porouchané vozidlo.
3: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré úterní odpoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Rybáře v celé republice trápí sucho, omezují nebo pozastavují přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku. Rybníky průběžně provzdušňují a několik už museli vylovit. Tak nepříznivé podmínky pro chov ryb někteří z nich nepamatují.
4: Morava aktuálně.
2: V Novém Jičíně během prázdnin opraví další poškozené komunikace a chodníky. Více nám řekla tisková mluvčí Marie Machková.
5: Na přelomu července a srpna začnou v Novém Jičíně celoplošné opravy místních silnic a chodníků v majetku města. Provádějí se každý rok a letos se budou týkat ulic Slezská, Valašská, Hluboká k archivu a Rybníčky. Stavební firma zrekonstruuje součtu 4200 metrů čtverečních komunikací a 250 metrů čtverečních chodníků. Práce a s nimi související dopravní omezení by měly skončit do konce září.
2: Radnice za zakázku zaplatí 4 miliony. Hasiči už ukončili zásah u výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Objekt začal hořet ve středu 9. července. Hasiči požár zlikvidovali po skoro 2 týdnech, minulý týden ve středu. Hledají se golmani pro hokejové mistrovství světa juniorů. To se sice koná až na přelomu roku. Už v těchto dnech ale adepti na obsazení brankářského postu v Poděbradech usilují o místo v týmu. Na reprezentačním kempu se jich sešlo 9. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne, teď už s Vránou Outratkou.
0: A Vrána Outratka ještě přihodí počasí na Moravě a ve Slezsku během dnešního odpoledne polojasno nebo skoro jasno. Teploty mezi 26 až 30 stupni Celsia.
6: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
4: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: novinka týdne.
1: Na každém konci je krásné, že něco nového začíná. A nová kapitola čeká i Kiss and Dynamite. Hannes se loučí. A krásně. Nové album vyskočí do světa 18. září a tady je první ochutnávka. Nejde o tryznu, je to oslava muziky, další kapitoly, přátelství a života, který dokáže být pořádný rock'n'roll, ale má se žít a ne přežívat. Díky Hannesi. Kiss and Dynamite, Glory Days.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: kolik jste letěl? Velký špatný je to i na některých úsecích našich silnic, tak se na to pojďme podívat trošku podrobněji v odpoledním driveu. V Petřkovicích sejte bacha, v Dolním Benešově sejte bacha, protože tady všude to křižuje neoznačený modrý kodiak a čeká na svou kořist. A loví a je velice úspěšný, evidentně už od dopoledne, protože těch hlášek na něj je tady několik. Takže pánové, hlavně v klidu. A vy, kluci, holky za volantem, taky hlavně v klidu, jo? Ať vás to nestojí zbytečné prachy navíc. A ještě jedna hláška, která dosvištěla tentokrát na náš WhatsApp, takže bacha, kdo jste na cestě po dálnici směr Slovensko, je to dobrá, nájezd od Frýdku a sjezd na Těšín jsou zavřené, asfaltuje se to, takže se sjíždí na Bystřici, nejspíš do Návsí. Tak takhle to tam teďka vypadá. Trošku zmatek, v tom odpoledním taky ještě zmatku nad zmatek. Trošku problém, ale není to nic, co by se nedalo vyřešit. Radíme, díky moc i za tenhle ten bonz a ještě jedna trojnožka, která nám stojí na Varenské. A měšťáci jsou taky prý docela aktivní. Petře, díky moc. Kdyby náhodou něco na silnici, dejte vědět na 725-33-1155. A pro ty další minutky úterního odpoledne, třeba Pretty Maids, budou taky Amorphis, Skid Row nebo Gatecrasher. Šťastnou cestu.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
5: Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás.

0: Live na rádiu Čas Rock, před námi jsou připraveni Amorphis a Silver Bright a tě poputují pro všechny, co si užívají krásný slunečný den a dny volna, které Danča tráví v Chorvatsku. No tak to je parádička. Nohy hore, šplouchání moře, sluníčko, dovolená, volno. Tak tady jsou Amorphis a vy si řekněte o tu svoji na 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Plecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: dopoledním driveu na vaše přání a ten druhý kousek vlastně taky. Dneska řešíme flákoty masa, jestli jo, nebo ne, v jaké míře. Za mě vždycky prostě řízek ničím nenahradíš. No a evidentně Petr to má stejně. Bude taky flák na přání, co Eliš Cooper se Suzy Quattro, ten jejich duet. Cosik, zapomněl jsem, jak se to jmenuje. Peťare, Kick Out The Jams se to jmenuje. A protože si to ty a na holbě si byl fakt jako boží, tak tady to máš. Ale ten flák masa, ten už si k tomu musíš opatřit ty.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Tam čert nemůže, nastrčí outratku.
2: Kick Out The Jams, motherfucker! Suzy!

0: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších.
2: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: Tohle byla úžasná tečka za první hodinkou dnešního odpoledního driveu. Na rádiu Čas Rock už přebírá štafetu Ozzy. Hned po něm taky Marilyn Manson. Nebo Dynasty. I v další 60 minutovce budeme řádně šlapat po plynu. Proč ne? Děláme si to společně hezké a taky popřejeme všem, co cokoliv oslavují 28. července. Teď jsou ale na řadě zprávy.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Komplikacemi teď musíme počítat. Na hlavním tahu z Frýdku místku do Ostravy za odbočkou na Staříč stojí odstavené osobní auto. Vážná nehoda se řeší v Olomouci na ulici IP Pavlova. Tady boural cyklista. Stále jsou problémy taky u obce Mírov, na hlavním tahu Mohelnice Moravská Třebová. Ve stoupání tady se srazilo nákladní auto s osobním. Záchranáři zasahují v obci Velké Karlovice na Vsetínsku. Na výjezdu na Makov boural tady totiž cyklista. A pozor si musíme dávat taky na Hodonínsku v obci Ratíškovice, v ulici Vacenovické. Tady bouralo osobní auto, na místě jsou hasiči.
3: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
4: Radio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Evropa se podle meteorologů připravuje na další vlnu veder. Na přelomu července a srpna podle televize LTV Plus namíříme teploty až kolem 40 stupňů. Má jít o jednu z nejintenzivnějších epizod horka v moderní historii.
4: Morava aktuál.
2: V ostravském Rius centru dostávají tisíce knih nový život. Více nám řekla tisková mluvčí Gabriela Pokorná.
5: Centrum vrací do života předměty, které tak nekončí v odpadech. Zanedbatelná není ani sociální hledisko, ty nejsou nastaveny velmi střícně a jsou přínosem pro lidi s omezeným finančním rozpočtem. Největší zájem mají zákazníci centra o dětské knihy. Následují kuchařky.
2: Rius centrum se tak stalo vyhledávaným místem pro čtenáře a vybrat si to může každý. Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova se mírně zhoršila. Hygienici její jakost teď označují stupněm 2 z 5 bodové škály. Stále má vyhovující vlastnosti, lidem ale doporučují, aby se po koupání osprchovali. České reprezentantky prohrály na mistrovství světa v lakrosu v Tokiu všechny 3 zápasy ve skupině. Skončí tak nejlépe 13. Svěřenkyně trenéra Adama Ondráčka tak nenavázaly na 7. místo z minulého šampionátu v roce 2022. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Vránou Outratkou.
0: Hanze, děkujeme, já přihodím ještě počasí po zbytek dnešního odpoledne, polojasno nebo skoro jasno a teploty někde mezi 26 až 30 stupni Celsia.
6: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

Rakajn, rány, vy posloucháte Rádio Čas Rok, tady je úterní odpolední drive v kalendáři 28. červenec roku 2026. V našich luzích a hájích slaví Viktor, Viktorín, ale také Elina, takže holky, kluci, rokoví, všechno nejlepší k vašim dnešním jmeninám. Mezi oslavenci najdete třeba, dneska by slavila Jacqueline Onassisová, dříve Kennedyová, ale není v tom zdaleka sama, protože těch oslavenců je na dnešek opravdu požehnaně. Rick Wright, klávesák a zpěvák Pink Floyd, taky dneska slaví skladatel a zpěvák Michal Kocáb, bubeník Pulp a nebo rovné čtyřicátiny má dneska Jacob Shedex, zpěvák a lídr Papa Roach. Jestli dneska slavíte i vy, všecko nejvíc nejlepší za celou smečku Rádia Čas Rok a úplně všechno, co se týče 28.7. máte na webu časrok.cz.

0: 16.22, vy posloucháte Rádio Čas Rok, který je úterní odpolední drive a přece jenom, jako jestli jste se ještě nevybrali z těch narozenin na svátku pro dnešní den, tak pár tipů mám ještě při sipu. Na dnešek připadá Den mléčné čokolády, také Světový den ochrany přírody, Den vodních parků a nebo třeba Světový den fotbalu. Nejoblíbenější hra na světě. Prostě statistika nuda je, má však cenné údaje, je to tak. Myslet si o tom můžeme všichni úplně, co chceme, ale je to tak. Našli jste se? Pokud ne, klidně si můžete stanovit na 28.7. nějaký svůj soukromý rodinný přátelský svátek. Kreativita je žádoucí, tady se meze nekladou, takže schutí do toho. A k tomu Ozzy, taky Gary Moore nebo Queens of the Stone Age.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchuťami 150 gramů již za 12,90. S Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90. Či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň tři kusy funkčních vod Magnesia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky Vipků. Více na mojehruska.cz.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

0: Queens of the Stone Range tady v úterním odpoledním driveu. Posloucháte Rádio Čas Rock, my si dáme Garyho Moora. No a co vy? Kterou pak? 725-33-1155.
1: Odpolední drive na Rádio Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

že odpolední čas a hlavně odpolední drive plyne přesně podle vás, tak jak potřebujete, jak chcete. A my se to tady na rádiu Čas Rok příjemníme ještě vaši muzikou. Vesk renovuje Pionýra, tak doufám, že potom přibude fotka, protože na tohle legendárního fichtla jsem fakt zvědavá. Totální srdcovka pro nás všechny, kdo jsme na tom začínali. Takže potom to pošli, jo? Fakt jsem zvědavá. A klidně i v tom procesu, vůbec mi to nevadí. No a Petr taky napsal, co kdybychom se mohli naladit na neděli, něco od jazzu. Díky moc. Tak si dáme Nostradáma, protože tohle je kousek, který vám dokáže rozhodit fazonku a možná i sandál. Odpol-

0: Kupujete totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@hujsman.cz.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Tohle byl Paramore těsně před 17. hodinou. Vy posloucháte Rádio Čas Rock a v dnešním odpoledním driveu taky Battle Beat. Dáme i Parfly. Nebo Orianty. Mám pro vás hned dvě pozvánky. Různorodější už být nemůžou, ale věřím, že si vyberete. Teď zprávy.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Bouračka se teď řeší na Novočínsku ve Fulneku v části Jirlochovice. Havarovalo tady osobní auto. Velké problémy jsou stále na dálnici D48. Na trase z Nového Jičína na Frýdek Místek za odbočkou na Hukvaldy. Tady bouralo osobní auto s dodávkou. Vážná nehoda se stala taky na Hodonínsku u obce Ratíškovice v ulici Vacerovické. I tady je bouračka, na místě jsou hasiči. A kolony se právě teď tvoří v Uherském Hradišti v ulici Sokolovské.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Čechům v cizině pomáhá nová nouzová linka Ministerstva zahraničních věcí. Za první 3 týdny července přijala na 450 hovorů. Lidé se na ní nejčastěji obracejí v souvislosti se ztrátou dokladů. Následují situace, kdy se stanou obětí trestného činu.
1: Morava aktuál.
3: Ostrava podpoří další ekologické projekty, a to díky Fondu životního prostředí, který ve městě funguje už víc než 30 let. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru magistrátu.
4: Dalších 700 tisíc korun poskytne město Ostrava městskému obvodu Poruba k nákupu elektrického samohybného vysavače odpadu pro údržbu zeleně. Zařízení je určeno k úklidu chodníků, parků, sídlištních ploch, zastávek městské hromadné dopravy a dalších frekventovaných lokalit. Pořizované zařízení sníží hlučnost, tlačí prašnost a šíření prachu při úklidu.
3: Město už letos z fondu zaplatilo projekty v Petřkovicích, Radvanicích a Pustkovci. Krajskou nemocnici v Tišnově čeká modernizace. Opravou projde pavilon z konce 19. století. Po úpravách získá každý z pacientských pokojů toaletu a koupelnu. Budou rovněž vybavené zdvihacími zařízeními pro polohování pacientů. Aktuální česká tenisová jednička Jiří Lehečka zahajuje přípravu na závěrečný Grand Slam sezony US Open na turnaji v Los Cabos. 12. tenista světového žebříčku se v Mexiku taky představí poprvé s novým trenérem Frederikem Fontánem. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Vránou Outratkou.

0: diváků na podzim do kina, protože bude na co koukat. Včera byl ten úžasný kulatý zářez. Legendární vystoupení Queen ze 27. července 1986 v Budapešti se totiž při té příležitosti 40. výročí vrátí na plátna kin. Obnovený film Queen Budapešť vstoupí 7. října do kin a sálu IMAX, a to po celém světě. Koncert v Budapešti byl navíc prvním stadionovým rockovým vystoupením západní kapely za železnou oponou. Queen tehdy hráli pro 80 tisíc diváků a dalších přibližně 50 tisíc lidí poslouchalo před branami stadionu. Tohle historické vystoupení zachytilo 17 kamer na téměř 40 kilometrů filmového materiálu. A legenda praví, že šlo údajně o veškerý 35mm film, který v té době byl v Maďarsku vůbec k dispozici. Světová premiéra obnovené verze proběhne 15. září v Budapešti. Od 7. října bude film omezenou dobu uváděn po celém světě a 30. října vyjde také na několika obrazových a zvukových nosičích. Koncertní záznam bude vůbec poprvé dostupný taky jako trojalbum. Pěkně poctivě na asfaltu, tedy na vinilu. Mnozí z vás tenhle legendární koncert Queen v Budapešti v 86. zažili, mnozí si ho pamatují, já jenom z videozáznamu a z vyprávění, protože mě v létě 86 byly 4 roky a tehdy mi táta teprve odstranil pomocná kolečka z mého úplně prvního jízdního kola a naše kikina třeba tehdy ještě nebyla ani na světě. Tak máme všichni příležitost si to buď to připomenout, zavzpomínat, anebo zajít do kina a čučet na to hodinu a půl s otevřenou pusou, protože tohle je prostě nádhera. Tak já vás teď trošičku nalákám, vrátíme se do 27. července 1986 do Budapešti a vychutnáme si Queeny. Jste pro?
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.

0: Rock.
1: Je to tak, nejsme ještě ani v polovině prázdnin a už se nenápadně začíná ozývat hokej. Ovšem, já vás pozvu na letní den, který má s tím hokejem spoustu společného, ale zároveň taky ne. Letní fotbalový den z Ocelář je konečně tady, to už je prostě tradice. Třinečtí hokejisté taky letos vymění brusle za kopačky a v tradiční fotbalové exhibici se postaví proti výběru fanoušků. Hlavním vrcholem bude opět a znovu, tak jako každý rok, penaltový král Třinecka. Už pátý ročník oblíbené soutěže pro děti i dospělé, která rozhodne o nejpřesnějších střelcích celého regionu. Tato sobota, 1. srpna, hřiště Oldřichovice, vstup na akci je zdarma, výkop v 10 hodin a 15 minut dopoledne. Program pro celou rodinu, patří tady spousta zábavy, nečekané fotbalové momenty, to se vždycky jako něco semele, každý rok, no a souboje s úsměvem i možnost vidět třinecké hráče v trošičku jiné roli, než jakou zastávají na ledě třinecké Vark Arény. Po utkání třineckých ocelářů proti fanklubu bude následovat autogramiáda ocelářů. Mimochodem pro vás, fanoušci, ideální příležitost potkat se s hráči v úplně jiné atmosféře. Určitě by za A tým, kromě jiných, měli nastoupit třeba Vožuch, Filip Rochta, Peťa Sikora nebo Matěj Kuběsa. No a pak už to přijde. Nervy drásající souboj o penaltového krále a taky královnu Třinecka, protože vítěz si odnese šek na 15 000 korun, stejně tak i nejlepší brankář. No prostě budete se bavit. Nejenom vy, ale jak hráči taky. Je to vždycky každý rok skvělá akce, tak se nechte zlákat. Počasí má být opravdu nádherné, léto se všem všudy, slunko, přes 30 na teploměru, co chcete víc. Tak jste srdečně zváni, nejenom oceláři, ale taky námi. A teď už Orianty, Hooters nebo taky Maroon 5 a jeden kousek, který se vejde od vás, pro vás. Tak to promyslete a dejte vědět třeba na WhatsApp na 725-33-1155.
0: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Rock Castle.
3: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
3: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
3: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Je tady další týden, rockeři a rockerky, a je tady další Metalmania. V tomhle tom díle sáhneme na známější i méně známé ženské vokály. Na rádiu Čas rok o 7 večer, o hodku později na televizi Rebel. Těším se na vás.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Rádio Čas Rock.

Poslední drive a ta další muzika, ta už bude vaše. Marek se ozval. Myslím, že bys mohla do daleké Plzně poslat Imodium. Nějak mě přepadl smutek. Díky, Marek. Máro, to bude dobrý. Jedna Valérie a bude to dobrý. Odpo-

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Už tam budem? Nech toho!
2: Raději už tam budem?
1: Přestaň! Chtěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
5: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
6: Čas Rock.

0: správně. Letní roková jízda. Chybí poslední slovíčko, tak abyste měli dnešní výherní větu kompletní. A dostali se do lítého boje o 4 vstupenky na Ostravu v Plamenech.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Zdržíme se na Novojčínsku v obci Fulnek v části Jerlochovice na hlavním tahu. Bouralo tady osobní auto. Hasiči stále zasahují taky na Hodonínsku u obce Ratíškovice v ulici Vacerovické. Stala se tady dopravní nehoda.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré úterní odpoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Rybáře v celé republice trápí sucho, omezují nebo pozastavují přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku. Rybníky průběžně provzdušňují a několik už museli vylovit. Tak nepříznivé podmínky pro chov ryb někteří z nich nepamatují.
7: Morava aktuál.
5: Většina vodních nádrží v Moravskoslezském kraji má vyhovující kvalitu vody. Snížená průhlednost je nadále ve vodních nádržích Kacabaja, Čerťák, Údolí Mladých a Budišov nad Budišovkou. Týká se i rybníku Tvrdkov a Edrovice. Olomoucký kraj rozdělí 69 milionů korun na rekonstrukci a stavbu sportovišť, protože 109 obcí splnilo podmínky. Získá tak podporu zaměřenou na rozvoj sportování dětí a mládeže, například na stavbu hřišť a tělocvičen. Více informací má mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
8: Po více než 5 letech mohou žadatelé z tohoto programu nově financovat nejen opravy sportovišť, ale i jejich výstavbu. Tato úprava je reakcí na žádosti měst, obcí i sportovních klubů, se kterými jsme rozvoj sportu řešili. Minimální výše podpory je 100 000 korun a maximální 3 miliony. Žadatelé byli posuzováni bodovým systémem, aby rozdělení dotací bylo opravdu férové.
5: Hledají se golmani pro hokejové mistrovství světa juniorů. To se sice koná až na přelomu roku. Už v těchto dnech ale adepti na obsazení brankářského postu v Poděbradech usilují o místo v týmu. Na reprezentačním kempu se jich sešlo 9. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Pokračuje úterní podvečer s Vránou Outratkou.

0: slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Zázrak.
1: Je fakt, že dneska je to teda fakticky jízda, protože v odpoledním driveu někomu z vás, to znamená v téhle poslední hodince, spadne do klína docela velký počet stupenek, rovnou 4 na letošní ročník Ostravy v Plamenech. K tomu ale potřebujete kompletní výherní větu a ještě vám chybí jedno slovíčko. Tak si to sesumírujeme, co zatím dneska máte. Pořádný rocker pozná. Ta otázka zní, koho nebo co, že jo? Tak dejte tomu ještě dva songy, pak vám to poslední slovíčko dám.

0: Na rádiu Čas Rok Paparouš je s dnešním kulatinovým oslavencem Jacobem Sherrixem, ale vy už číháte na něco úplně jiného.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rok.
0: Narozeniny a party na chviličku stranou, protože teď bude boj. Poslední slovíčko do dnešní výherní věty letní rokové jízdy je tady. A to slovíčko zní nářez. Máte to kompletní? Takže 725-33-1155. Šťastná sedmička opět dneska.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
3: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
3: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších.
5: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
1: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: v banku. Dneska byly hned 4 lístky na 12. ročník Ostravy v Plamenech. Adame, já tě vítám v odpoledním driveu.
1: Ahoj.
0: Tak chci po tobě jediné, aby ty jsi dostal ty 4 lupeny, tak já chci jenom jednu věc a to je dnešní výherní věta.
1: Dnešní výherní věta zní, pořádný rocker pozná nářez.
0: Pořádný rocker pozná nářez a ty poznáš pořádný nářez v dolní oblasti Vítkovic. Protože už tuto sobotu pod Vysokou Pecí, 12. ročník Ostravy v Plamenech, začíná to všechno ve 12.00, končit se bude za ranního krupění někdy v neděli, podle toho, kdy se o tamto vymotáte a kdy si řeknete, že už jste jako dopařili, ale klidně se to protáhněte.
1: Jasné.
0: 4 jsou tvoje, takže celá partička bude tak ABBA.
1: Mhm. Musím ještě sehnat jednoho, o dvou už vím. Takže ještě
0: já si myslím, že ve chvíli, kdy ten telefon položíš, tak se strhne mela a nepřestane ti zvonit, takže klidně vyhlaš konkurs a my chceme aspoň jednu fotku, jak tam kalíte pořádně, jo?
1: Jasné, děkuju moc.
0: Tak jo, je to tvoje, užij si to, měj se, čau.
1: Čau.
0: No a pro vás ostatní informace ještě docela žhavá. Zítra ráno v Ostrém budíčku budete mít všechny informace, i ty zákulisní, týkající se 12. ročníku Ostravy v Plamenech hned z první ruky, protože ke klukům k Ivošovi a k Tomovi dorazí sám Patrik Kohut. Takže chcete-li něco vědět a nedočetli jste se, připravte si otázky a myslím si, že dostanete i šťavnaté detaily letošního ročníku Ostravy v Plamenech. Sobota 1.8. Dolní oblast Vítkovic. Letní

0: Rock. No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
4: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
5: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
4: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
5: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
6: Tak, ještě dneska naposledy. Muzika podle vás v odpoledním driveu, abyste o to nepřišli. Mám tady několik žádostí, ale zaprvé mám lákačku na zítra. Nezapomeňte, že zítra středa slavit je třeba, takže se naposledy, protože je to poslední červencová středa, vrátíme do roku 2021, to znamená probereme songy, které letos slaví 5 let. A od srpna, tak to už pojedeme kulatiny, od těch 50. Ale zítra si to pěkně vychutnáme. Navíc všechny to budou vaše tipy, ale teď už váš tip na muziku. Čaues, co třeba Fire It Up od Leopardu. Jenom tak pro všechny, co poslouchají a užívají si krásného podvečera. Díky moc. Libore, tobě též, tady to je. Odpoledne.

0: tady na rádiu, čas rok končí, ale zase startuje Metalmania. Zbavoš už je připraven, další dávka plnotočné muziky taky, tak vy si užijte úterní večer, milovánci, a já se na vás budu těšit zase zítra ve 3 odpoledne. Tak čau.
1: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Ahoj všem! Na svém pravidelném startu je další díl Metalmanie. A to znamená, že na svém místě je taky moje maličkost. Já jsem David Zbavitel a všechny vás zdravím. A taky samozřejmě vítám. Dneska si dáme ženy v čele rockových a metalových kapel. Existuje řada různých top 10, top 5, top 9 a podobných žebříčků, které se vyskytují, kdykoliv třeba na mobilu zapnete data a připojíte se na nějaký ten internetový server. Našel jsem jeden svého času americký, který vybral desítku s podle nich zajímavým projevem. Některé jsou notoricky známé, některé ne, takže já z toho udělám dneska takový malý výtah. Začali jsme kapelou Hailstorm, v čele charismatická Lizzy, která založila kapelu se svým bráchou. Formace má za sebou, ale i před sebou, myslím si, že stále bohatou kariéru. My jsme sáhli na album The Strange Case Of a kapela je velmi kladně hodnocena, ať už Grammy nebo v žebříčcích, tím mám na mysli ty, které se považují za prestižní. Tak, to byl start pořadu Metalmania a my jedeme dál.

ladíte vlny rádia Čas Rock, sledujete televizi Rebel, sledujete Metalmány, ta je v plném proudu a já jsem vám jako druhou nabídl formaci Flyleaf. Kapela, která vznikla na přelomu milénia. Je nutno podotknout, že aktuálně nejsou aktivní. Na začátku jsem mluvil o žebříčku výborných ženských hlasů a jedním z nich je právě i dáma, která se objevila v téhle kapele. Lacey Sturm okupovala tuhle kapelu v letech 2000 až 2012. Dáma, která se po působení ve Flyleaf vrhla na solovou dráhu a k tomu, jak to bývá zvykem, přidala jako host na nejrůznějších hudebních projektech. Za všechny zmíním spolupráci s kapelou Apokalyptika nebo s dalším slavným jménem, kterým byla kytaristka Elise Coopera, Orianti Panagaris. Před námi je teď další muzika, tentokrát celkem rotovaná jak na rádiu Čas Rock, tak i na televizi Rebel.

Tak přátelé, další song je za náma. Tohle na rádiu Čas Roga na televizi Rebel byli The Pretty Reckless. My jsme sáhli v diskografii na druhou studiovku kapely Going to Hell, to se psal rok 2014. Hlavní postavou téhle formace je Taylor Momsen, americká herečka, zpěvačka a modelka, známá třeba z pohádkového filmu Grinch nebo ze seriálu Super Drbna. Její herecké začátky jsou spojeny už s dětským věkem. No a co se týká muziky, tak z The Pretty Reckless se její hudební dráha začala dobře rozvíjet v roce 2010 debutem Light Me Up. Tak rockeři, my jsme v druhé polovině dnešní Metalmánie a já vám teď nasypu pro mě takové ty metalové stálice. S první z nich jsme se zatím potkali přes Skype, no to bylo poprvé, důvodem byl samozřejmě COVID. Takže další song, Epica a jméno z žebříčku Simone Simons.

Tak přátelé, toto je pomalu, ale jistě závěr dnešního dílu. Já vás vítám zpátky ve studiu. Dozněla nám epika. Se Simone Simons jsme při rozhovoru probírali nejenom Omegu, ale taky její další vášeň, a to fotky. Má ráda focení krajin a hodně ráda fotky černobíle. Tady jsme se potkali v názorech, protože na černobílé fotografii je pro mě třeba něco tajemného. Zpátky k muzice. Slíbil jsem stálice, tak přidám, řekněme, dvě jména v jednom. Sharon Den Adel a Taria. Takže tady je závěr Within Temptation a samozřejmě je tady i závěr dnešní Metalmanie. Ještě jeden klip a za týden se opět na vás těším. Mějte se, zbavoš.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

0: www.horkon.cz.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
2: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
3: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Žiku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

Rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
1: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
2: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Probuďte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Čau rokeři, vítejte u posledního červencového vydání pořadu Víkend, který dneska začneme s velice smutnou zprávou. Ta přichází od organizátorů 29. ročníku festivalu Brutal Assault, který odstartuje 5. srpna. Na něm se měla kromě jiných ukázat i kapela Cradle of Filth, která ale bohužel musela svoje vystoupení z údajně technických důvodů zrušit. To je samozřejmě nemilá informace, ale útěchou může být to, že nahradí norská legenda Satyricon, která tam tu svoji black metalovou show předvede v sobotu od 11:30 v noci.

Satyricon, co by otvírá dnešního dílu pořadu Víkend, a před námi je roková dračice Tania, která má venku z Brusu nový videoklip. Ten je ke skladbě Nostalgie, která je součástí jejího aktuálního alba, a s obrazovým materiálem v celkové stopáži necelých 3 minut se dostaneme přímo do děje toho, o čem tato skladba vypráví. Tady je.

televizi Rebel, tak jako rádiu Čas rok, pokračuje pořad Víkend, a to jak jinak než s Ozim, na kterého se v tomto týdnu vzpomíná na celém světě. 22. července uplynulo rok od jeho smrti a tak se například v Birminghamu uskutečnil Ozzy Day, který nabídl živá vystoupení, filmové projekce a další pocty. Ale to není všechno, protože na sobotu je, a nebo byla, záleží jestli sledujete premiéru nebo reprízu Víkendu, určena výstava se speciální vzpomínkou na tohoto mistra temnot, a to jak jinak, než je v jeho rodném městě. Takže když vzpomínka, tak tady je.

Pořad Víkend pokračuje směle dál a my se teď podíváme za jednou z hlavních hvězd nadcházejícího ročníku festivalu Masters of Rock. Ten se na tradičním místě v areálu Vizovické likérky Rudolfa Jelínka uskuteční od 8. do 11. července a nabídne opět celou řadu skvělých kapel, jako třeba Nervózu, Krematory, Therion, Lord of the Lost, Amarant, Bruce Dickinsona a další. Předprodej první vlny stupenek odstartuje v pondělí 27. července od 10 hodin dopoledne, takže jestli za ně chcete dát zaručeně nejméně peněz, máte možnost. No a my se ve společnosti jednoho z těch jmenovaných pro dnešek i rozloučíme. Mně nezbývá, než vám poděkovat za přízeň a popřát co jiného než roku zdar.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Vás rok. Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Čau, tady Ondra z kapely Gatecrasher. Přejeme rádiu Čas Rock všechno nejlepší k jeho 15. narozeninám a zůstaňte takhle skvělí minimálně dalších 15 let. Vidíme se na festivalech.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu.

0: slaví narozeniny.
1: Slaví narozeniny. 15 let, Rádia Čas, rok. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas, rok. Nejsme jen rádio, jsme Čas, rok.